už dobře znám, to tiché hřmění, kdy zrcadlením se vrací to, co ztrácím.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Jak jsem cestoval? Když jsem se jednoho dne probudil vedle své ženy Marcely, dobře jsem si ji prohlédl a rozhodl jsem se, že tento rok budu více cestovat. Proto jsem uvítal, když jsem byl za své pracovní úspěchy vybrán ještě společně s kolegou inženýrem Macháčkem a vedoucím odbytu Karlem Jílkem, který nemá titul, ale má úspěchy u žen, na tematický zájezd Poznejte evropské přístavy do Hamburku. Radostně jsem ve vrátnici odpíchl a utíkal domů sdělit ženě tu radostnou novinu. Pohled na Marcelu, která měla právě ve vlasech natáčky a na obličeji pleťovou masku z droždí, mě přesvědčil o tom, že Hamburg potřebuji jako sůl. Marcela však byla jiného názoru. Tvůj přístav je domov, Kájo, řekla. Namítl jsem, že mě přitahují lodě. Tak jsme mohli jet k mojí mamince do Děčína. Jenže Marcelko, to by byl zájezd za trest a já ho mám za odměnu. Letmo jsem políbil ženu na droždí a odešel do restaurace u kotvy na předcestovní poradu. Macháček s Jílkem už na mě čekali. Tak, kluci, co si vememe sebou, zeptal jsem se. Tady jsem to sepsal, pochlubil se Jílek a četl. 10x džuveč, šišku turisty, ten vydrží nejdýl, litr tuzemskýho, 6 cvíček. Na co, podivil jsem se? No na co, kdyby v hotelu vypli prout? Máme svý zkušenosti ze služebních cest, vzpomeň si na náchod. Usadil mě Jílek a pokračoval. 3x kafe za 12, ponornej vařič, podnikový suvenýry na výměnu a pytlík 2 Kč do automatu. Vyjádřil jsem se seznamem spokojenost, ale Macháček byl jiného názoru. Pánové, nejedeme na tramp, jedeme reprezentovat podnik. Uvědomte si, že máte všechno hrazený od ROH. Džuveč si schovejte, až pojedete v létě s rodinou na Zlatý písky do Bratislavy. My musíme sehnat akorát marky a spolehlivou pánskou ochranu. Proč, zeptal jsem se, ty se chceš prát? Nech si ty keci. Hamburg je město hříchu a naší povinností je sice dobře reprezentovat, ale neriskovat zdraví. Nerad bych, až se vrátíme, zamotal našemu zdravotnictví hlavu. Banka i gumárenský průmysl nás vybavili perfektně. Až na to, že bance jsme museli ještě trošku pomoct v černé pobočce hotelu Alcron. Kurs 1:16 byl ten den trochu nepříznivý, ale do Hamburku nejezdíte každý týden a tak jsme to vydrželi. Den před odjezdem jsme zvolili vedoucím našeho trojčlenného kolektivu inženýra Láďu Macháčka, který z nás měl s cestováním nejdelší zkušenosti, neboť byl už 3x v Bulharsku jako kapitán podnikového mužstva Nohejbalu a 1x v Rumunsku s balneou s pohmožděným kolenem, do kterého ho v Bulharsku kopli. Protože si z Eforie Sit s balneou přivezl úplavici a také proto, že má často prsty v nose, přezdíváme mu doktor Emil Holub. Pondělí v 7 hodin ráno byl sraz všech účastníků zájezdu u Rudolfína. Odjezd plánovaný na 8 se jemně zdržel. Řidič autobusu, nositel odznaku 1 000 000 km bez nehody, Václav Dvořák ležel pod autobusem, opravoval převodovku a prospěvoval si píseň Svoji škodověnku mám tak rád. Po 2 hodinách nás ochraptělý řidič milionář Václav požádal, abychom si všichni vystoupili, že tuhle závadu by neodstranil ani Ferda Mravenec, že musí zajet do depa autobus vyměnit. Nastal chaos. Mnozí účastníci zájezdu vyndali šroubováky, začali jimi obratně točit a vytahovat z různých částí autobusu stočené bankovky různých měn. Laborant Tuček, jemuž dolary zapadly do podlahy, klečel před vousatou účetní maršálkovou a žadoněl o pinzetu. Když se mu nabídla, že mu vytrhá vousy sama, že má na to grif, mávl rukou a začal v podlaze rýpat nožíkem. Nový autobus byl přistaven ve 4 hodiny odpoledne. Nastoupili jsme a čekali ještě chvilku na Tučka, který přijel z depa taxikem. V levé ruce držel vítězně potrhané dolary a úpěnlivým hlasem prosil: zastavte mi u Narpy. Ještě než opustíme naši vlast, musím sehnat průhlednou lepenku. Další větší zdržení bylo až na celnici. Na občanské upozornění z místa bydliště. Byl podnikovému lékaři doktoru Mazánkovi celními orgány bolestivě výjmut. Z nedůstojného místa lékařský diplom. Marně se vymlouval, že chtěl v Hamburku léčit chudé. Tematický zájezd Poznejte evropské přístavy byl pro něj ukončen v šumavských Hvozdech. Konečně se autobus dal znovu do pohybu. Řidič milionář Václav šlápl pořádně na plyn a vědom si toho, že zde rychlost není omezena vyhláškou 100, vyvinul 60-kilometrovou rychlost. Někteří účastníci zájezdu si prohlíželi krajinu, ale my tři jsme sledovali účetní věru Úlisnou, které padala hlava na všechny strany, nejčastěji dozadu. Zrovna když jsme uzavírali sázky, proč tomu tak je, Věra Úlisná s výkřikem už to nevydržím se chytla za hlavu a s chatrnou výmluvou: proboha, co mi to zase tam ta kadeřnice dala, začala vytahovat z drdolu broušený servis Moser pro 6 osob. Milan Wagner z osobního oddělení, vedoucí podnikového fotokroužku, vyndal fotoaparát s bleskem a začal Úlisnou i servis fotit. Ať máme, Věruško, na tebe nějakou vzpomínku v podnikovém albu, řekl. A tím naznačil, že mu na tomto zájezdu nepůjde ani tak o evropské přístavy, jako o kolektiv. Ta Úlisná má kliku, šeptal závistivě Jílek. Servis Moser. Mě by se na hlavě neudrželo ani jablíčko. A z beznaději v očích si přejel rukou pro řídlého ježka. Při první zastávce na cizím území u benzinové pumpy Shell Macháček nevydržel napětí, vystoupil a z automatu Neckermann se za rachotu 2 korun začaly sypat žvíkačky a punčocháče. Macháček, rozrušený z toho, že to funguje, a také z toho, že ho Wagner fotí, si spletl sortiment a začal jedny punčocháče žvíkat. Brzy ale poznal svůj omyl a s vrozenou českou skromností požádal majitele pumpy, aby mu punčocháče vyměnil za jiný, když mu udělal takovou tržbu. Pach moře a nafty nás přivítal. Byli jsme v Hamburku. Ubytovali nás v hotelu kategorie C s honosným názvem Santa Fe. Naše trojice dostala jednolůžkový pokoj se šikmým stropem, který silně připomínal chudou kajutu. Přístav se nezapře, prohlásil Macháček a začal zkoumat 2 přístýlky, které byly k nerozeznání od našich spartakiádních lehátek. Losovali jsme. Gauč vyhrál Macháček. Šťastně se na něj rozvalil a dělal nám chutě. Po chvíli se ozvalo zaklepání. Ve dveřích se objevil vedoucí zájezdu. Mládenci, vedu vám ještě jednoho nocležníka. Prý tady máte gauč dvoják. Jdi kousek dál, řekl fotograf Wagner a lehl si vedle Macháčka. Mládenci, myslím, že by bylo správné a čestné říci si o sobě pravdu. Chrápu. Fotograf Wagner bohužel nelhal. Ačkoliv jsme byli z cesty smrtelně vyčerpáni, nikdo z nás nezamouřil oka. To, že úderem 10. hodiny večerní začal hrát orchestr těsně za gaučem, později jsme zjistili, že od pódia jsme odděleni pouze umakartovou stěnou, nám tolik nevadilo. Ale náhle se ozvalo cosi, co silně připomínalo zvuky stáda zděšených hrochů při požáru v safari. To fotograf Wagner usnul spánkem nespravedlivým. Macháček vyskočil z gauče jako bodnutý včelou.
2: Kurňa, chlapi, to je příšerný. To snad není pravda. S ním spát nebudu. Srazíme spartakiádní lůžka.
1: Ani nápad, řekl Jílek. Vyhrál si gauč, tak si užij.
2: Tak mu teda ucpu výfuk.
1: Řekl Macháček a nacpal Wagnerovi do nosu dvě fazole. Chvíli bylo ticho, pak se ozval nádech, fazole nevydržely a Wagner sestřelil lampičku. Chrápání pod mě bylo ještě děsivější. Na dveře se ozvalo zabouchání a vešel číšník. Meine liebe Herren, was ist das? Das ist unmöglich. Pochopili jsme, že chrápání Wagnera ruší hosty v baru při tanci a že špatně slyší hudbu. Společnými silami jsme se vrhli na Wagnera, ale přes veškeré úsilí se nám ho nepodařilo probudit. Vedoucí orchestru ve fosforeskujícím stříbrném saku k nám vešel už bez klepání. Das ist Skandal! Posvítil si nachrápala baterkou a bez okolku mu vrazil do úst dusítko z jazztrubky. V 6:30 ráno se ozvalo řinčení budíku Prim, který byl nařízen na 7. Wagner se posadil, protáhl se a jak zazýval, zatroubil třešňové květy. Pak si vyndal dusítko a řekl, to jsou ale blbý fóry. Načiž si dusítko vyfotografoval. Potom odešel prý fotografovat přístav. Usnuli jsme vysílením. Probudil nás až orchestr v 10 hodin večer. Jílek už byl vzhůru a jeho oko bylo připlácnuté k umakartu. Co se děje, zeptal jsem se. Psst, dal mi prst na ústa Jílek. Navrtal jsem stěnu, vole, pojď se podívat. Nasadil jsem oko na díru. Viděl jsem vše, proč jsem vlastně toužil jet do Hamburku. Program byl v plném proudu. Na pódiu promenovalo 6 krásných dívek, které se zjevně chystaly ke striptýzu. Rychle jsem probudil Macháčka. Vysvětlil jsem mu situaci. Byl bez sebe štěstím. Jílek vrtal další 2 díry. Abychom se nemuseli tlačit. To je ono, mnul si ruce Macháček. Každej svoji hvězdárnu. Kluci, my jsme se teda uměli narodit. Celý týden odtud nevytáhnu paty a přístav i s loděma mě můžou políbit čas. Uvařili jsme si rychle grog a zasedli každý ke své díře. Krasavice na pódiu začaly odhazovat jednotlivé části oděvu. Měli jsme oči navrch hlavy. Schylovalo se k finále. To všechno máme zadarmo. Kluci, víte, kolik tam stojí vstupný? Liboval si Macháček. Gong, tuš a spodní prádlo z krasavic spadlo. Před našima dírama stálo 6 nahých chlapů. Výlet do Hamburku se prostě nevydařil. Vzpomněl jsem si na Marcelu. Zlatý droždí.
3: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dovolte mi, abych vám představil vynikajícího motokrosového jezdce. Australana Wendy Matejku. Pro nás je zajímavé, že Wendy Matejka pochází ze Strakonic. Studoval u nás. Wendy, vy se prý po letech připravujete u nás v Československu na známou motocyklovou soutěž terénních jezdců, takzvanou šestidenní. Chlapče, co vás k tomu vedlo? Proč se nepřipravete doma, u vás, v Austrálii, tedy v Melbourne?
2: Melbourne je placka, rovný jako stůl, nikde ani hrbůlek.
1: No ale přeci v Austrálii jsou široké pláně, nádherná příroda.
2: Well, krásná příroda je u nás v Austrálii a proto si obyvatelstvo chrání. Tam nemůžete jezdit s motorkou, jak vy říkáte, křížem křážem. A také naši divoši australští motocrossu příliš nefandí. Vy vidíte můj nos?
1: No, z profilu moc ne, zepředu trošku ano.
2: To boomerang udělal vizit návštěvu na mém ksichtiku. Chtěl jsem ho domorodcům vrátit, ale on navštívil mě podruhý. Trénink v Austrálii není simple, není jednoduchý, stojí moc dolarů.
1: Takže Wendy, u nás je to lepší?
2: To vůbec nedá srovnat se. Minulý týden jsem se svou Yamaha jel kousek za Prahou přes takové poličko. Byl to majetek jakéhosi collective farm. Jak vy říkáte JZD.
1: Wendy, my říkáme JZD.
2: A oni chytili mne a já myslel, že půjdu do prison do vězení, kde šerif dá velikou pokutu. Ale oni ne. Oni odvedli do hospody, kde poplacali po zadech a dali diplom, že já se svou Yamaha vyhoral první jarní brázdu. Ten den bylo po tréninku a práci v GZD, byla v čudu. Zmazali jsme se jak klokani. To je ohromná dobrota, tahle vaše alpská trojkombinace. Pivo, hořčák and modrý raketa. Předseda GZD mi musel půjčit bílou hůl a vlčáka. Aby jsem vůbec trefil do hotelu.
1: A Wendy, kde se vám vlastně u nás trénuje nejlépe?
2: Celá Praha je pro motocrossového jezdce opravdový ráj. Tolik Wimolu, Herbolu, Bully and Jemek. With Chichi Stones.
1: Chichi Stone? Co ti myslíte?
2: Kočičí hlavy s asfaltovou polevou. Vám nemůže nabídnout žádná příroda na celém světě. Chtěl bych o tom napsat do National Geographic. Slabě mi to připomíná kanion smrti v Nevadě.
1: No to je od vás hezké, Wendy, že o tom hodláte psát, to je popularita.
2: A můžu něco zeptat já se vás?
1: Jistě, Wendy, klidně se ptejte.
2: Proč se v Praze nejezdí ona známá slavná steeplechase? Proč se musí jezdit až do Pardubic? No to je přeci fantastic. Co ulice, to taxi subříko. Pravda? Muselo by se to drobatko upravit, poněvadž v Praze by si zlámal hnáty i mamut.
1: Wendy, to jsou nápady. V Praze se přeci nemohou jezdit dostihy. Chyběla by cílová rovinka.
2: Why? Máte přece pěší zónu.
1: To je pravda, to mám, ale tu máme pro jiné účely. A potom na trati by chyběly proutěné překážky.
2: Ale přeci z každého druhého oukaputu u vás vyrůstá nějaké křovičko. Stačí před steeplechase windat a potom vy můžete zesunout zpět.
1: No možná, ale tak aspoň uznejte, že by se v ulicích museli nákladným způsobem budovat tribuny pro diváky. To by naše OPBH rozhodně nezvládlo.
2: O tom vašem OPBH jdou v Austrálii legendy. Tam prý, když se spojí šikovné české ruce, tak je od půl litru s pivem nikdo na světě neodpadl. And co se tribun týče, v každé druhé ulici máte lešený. To chce jenom barvu štetec a můžete prodávat tiket, stupenky.
1: No, Wendy, děkuji vám za připomínky, ale pojďme dopředu v rozhovoru. Jak se vám jeví obyvatelé našeho hlavního města? Myslím hlavně ti mladí.
2: Jsou to velmi otevření lidé.
1: Krásná slova, podle čeho tak usuzujete?
2: Každý z nich má kapsu otevřenou jako klokan. Minulý týden jsem se svou Yamaha zastavil u hotelu Elkron, kde mne nejací dva mládenci ouvexlovali takovým způsobem, že než vystit motor u mi Yamaha, koukám kožená kombinéza, fuč, koukám čuvikám žvíkačka za uchem, fuč, koukám zlatý zuby, fuč, dolary, fuč, a já stojím nahý, bos, jen tak velmi před hotelem a v každé ruce držím jeden modrý obrazek s Bedřichem Smetanou.
1: No, Wendy, děkuji vám za rozhovor, i když přiznám se, představoval jsem si ho poněkud jinak.
2: Ale na závěr bych chtěl říct ještě jednu věc. Že opravdový bombonek pro motocrossového jezdce jsou tyhle vaše železniční přejezdy. To když přejedete v plné rychlosti, tak si okamžitě musíte nechat vyměnit tlumiče a prdel, goodbye.
0: Hrabé léto

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ani jeden den jsem nelitoval toho, že jsem do Národního divadla vstoupil. Když jsem tam šel, tak mě varovali, říkali mi, nebude tam sranda, budeš to mít těžký, už to nebude jako na provázku, kde jsme se furt bavili, depak. Opak je pravdou, můžu vám říct, že sranda je tam taky a dokonce veliká. Dokonce vám to mohu doložit. My jsme tam měli jednoho kolegu, on tenkrát měl takový to neštěstí, že byl umístěný k nám do šatny, kde jsme seděli my s Oldou Kaiserem. A to mi říkala taky Naďa Konvalinková krásnou větu. Ona mi říkala, víš, Mirku, já ti něco řeknu, víš? To, že vy s Oldou jste v Národním, to pro ty ostatní kolegy je hned po požáru druhá největší katastrofa. A my toho kolegu jsme měli rádi, ale on občas udělal takovou věc, že on přišel, vyslekl se do trenýrek, sundal si boty, ponožky, četl noviny a smrděl si tam. A to teda mně moc nevonilo, to se přiznám, jo. Já jsem vstoupil do té šatny, viděl jsem ho, jak čte ty noviny, říkal, co děláš? A on, čtu. A co čteš? Noviny. A co píšou? Různé věci. Čteš sport? A ne, čtu sport. Tak čteš kulturu, denně pokoj, já se připravuju na představení. No tak proč si nevyvětráš, proč bych si měl větrat? Všude větrají a ty jsi nevyvětral. No si vyvětrej sám, já nepotřebuju, mě nohy nesmrdí. Není pokoj, jaký nohy nesmrdí. A když byl takhle vytočený, tak já jsem šel dolů do rekvizitárny, kde seděl Olda Kaiser. Říkám, Oldo, volej mu nahoru, nabídni mu dabing, už je připravený. Olda to vytočil jenom a dobrý den, tady je Čámalová, televize Nová. Já volám od režisera Ťoupala. Já bych vám chtěla nabídnout dabing. Bylo by to rychlo dabing, takže by to šlo rychle. Prosím, od Ťoupala, no, neznáte, aha, no, on je takový neznámej, to je pravda, jak já bych vám ho připodobnila, on je takový malej, smrděj mu nohy, jo, že má mít, no, já rozumím, naschanou, ty to. Ty to zavěsil, říkal, čoči, on to poznal. A říkám, a to je jedno, počkej, teď neváhej, to ještě musíme dokončit. A šel jsem na ulici a tam šla taková paní. Já říkám, paní, pojďte sem, prosím vás, my vám teď sem zavoláme jednoho herce, pomožte nám, jde o srandu. Jde jenom o to, že vy mu řeknete, já jsem Ťámalová z Novy, jdu od režiséra Ťoupala, ty vaše sprostárny po telefonu si vyprošuju, vy si u nás už nezadabujete. Ježišmarja, to já nezvládnu. To ne, to po mně nechtějte, já jsem nikdy nehrála, to ne, to opravdu ne, ale zvládnete to, no takže jste to vy, no tak ho zavolejte, ježiši maria, jak tohle dopadne, jo. Teď ona tam stála, čekala, on přišel v těch trenýrkách, no geniálně to zvládla, geniálně, ona se proti němu postavila, říká, dobrý den, já jsem Ťámalová z televize Nova, jdu od režiséra Ťoupala, ty z prostěrny po telefonu si vyprošuju, vy si u nás už nezadabujete, naschledanou, a odešla.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: U kostela si hráli děti. Nevěděl jsem o nich až do chvíle, kdy mi jejich matky se slzami v očích děkovali, že jsem si raději nechal rozbít auto, než abych do nich vjel. Co se vlastně stalo? Spoléhal jsem absolutně na dopravní značku, podle níž jsem jel po silnici hlavní, kterou už křižovala vedlejší, dokonce stop silnice. Dost důrazně jsem tehdy pochopil, že značky sami o sobě nemohou vůbec zajistit jakoukoliv bezpečnost, jsou-li respektovány pouze jednostranně. Pak slouží spíš soudům a dopravní VB k orientaci a bezpečnému určení viníka. Ale to, že máte auto na krupici, i když jste jel správně, do toho takové značce nic není. Znal jsem jednoho cholerika, který jakmile byl v právu neuhnul, od soudu odcházel vždy s očima zářícím a nad dosaženým vítězstvím, radoval se z pokoření protivníků a z jejich nepříjemností. Nepatřím do kategorie těchto lidí a přesto se mi stalo něco podobného. Nezavinila to neústupnost, ale jak už jsem naznačil, bezmezná důvěra ve všemohoucnost dopravní značky. Jel jsem přes jedno náměstí, kde si hrály děti, o kterých jsem nevěděl. Z levé strany po stop silnici přijížděl nákladní vůz. Oba jsme jeli volně, oba jsme se viděli, ba přímo pozorovali, ale hlavně pořád jeli, až jsme společně vytvořili vozidlo jedno, zvláštní, sériově dosud nepodchycené. Vysvětlení bylo jednoduché. Já spolehal na značku, on byl v rozvodovém řízení. Rána to nebyla zdaleka tak velká na to, co způsobila. Levá strana mého auta se sploštila a plech byl vybourán až tam, co je volant. Já seděl přitištěn až u pravých dveří. Jak jsem se tam dostal, dodnes nevím. Podle vytřeštěných očí přihlížejících občanů musel být celkový dojem strašný. Najednou se celé auto začalo tak prudce zmítat, že jsem chvilkami dosahoval stavu beztíže. To nastoupili zachránci. Snažili se otevřít pravé dveře, ale ty byly skřížené. Dodnes jsem jim hluboce vděčen za jejich pomoc, ale tehdy jsem se přece jenom trochu vylekal. Jelikož dveře byly skřížené, před mým zrakem doslova roztrhli autovej půl. Když se stejnou silou vrhli na mě, zaprosil jsem, že vylezu raději sám, protože mám jen trochu zamotané nohy. Jednomu ze zachránců se to ovšem nezdálo a ještě zrudlý od předcházející námahy zařval na své pomocníky. Dajte, je v šoku, neví, co mluví. A tehdy jsem myslel, že je můj konec. Po chvíli přijela sanitka, která naštěstí byla zbytečná. Poděkoval jsem všem zachráncům a rozloučil se s nimi. Na poučení, nespoléhejte jenom na značky.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

zase střílejí do lidí. Naštěstí v cizích krajích u nás všechno je v pořádku. Chlapi v hospodě, děti si hrají a tam rodina u stolu dostane úřední zprávu. Váš syn byl zastřelen. Zaplaťte za popravu. Ale táto, zas jsem tě 10 roků neviděl. Já nechci motorku, co si mi slíbil.

že jsem ještě naživu, že taky nejsem zastřelený. Zase střílejí do vzduchu a do špatných lidí, tak všechno je v pořádku, když Pán Bůh to řídí. Všichni se sejdeme po

jak mám uvěřit, že tam nahoře bude všechno, jak to tady dole chceme. Jak mám uvěřit, že budem všichni úplně jinačí, že se cestou do nebe samým štěstím pomátneme. Zase žena mi vyčítá, že jsem málo doma. Už dávno není to v pořádku, láska se nedá dělit dvěma. A naše rodina u stolu čeká úřední zprávu, ale střílet se nebude ani šampaňským na oslavu. Ale paní, jak mám žít bez otce a bez syna a bez ducha se motat po hospodách čekat.

hladu. To asi s pití špatně mi tráví. Už taky nejsem v pořádku. A možná už se neuzdravím, ale nejsem z toho nervózní. Jedna jistota mi zbyla, není písnička tak dlouhá, aby neskončila. Není písnička tak dlouhá, aby neskončila.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Jak se dívá slon na nahatýho chlapa a říká, to jsem zdravý, jak se s tím chceš najíst.

0: Ona takhle přišla, kde praštila tou lékařskou zprávou před ním na stůl a zařvala na něj. Žádná kurva, nemocná jsem, že jo? Znáte ten vtip o té hlavy, jak se těm dvěma alkoholikům narodí jenom hlava, že jo? Ale normálně žije už její 6 let, docela chytrá, jenom hlava. Ty slaví Vánoce, že jo? A teď hlava rozbaluje dáreček a rozbalí to a říká, dopijte už po 6. ke Ježíšku zase kulich. Tak se to je, má to 80 nohů a 3 zuby, že? Domov důchodců. Feministky, francouzská, americká, česká hádaj, která víc doma zametá s manželem, tak ta francouzská říká, jednou přišla domů, jo, a řekla jsem, starý, víš co, od teďka budeš místo mě uklízet, jo. 14 dní se nic neděje, 14 dní nic nevidím a po 14 dnech mu to nedá a koukám, on uklízí, že jo. Americká říká, to nic není. Já jednou přijdu takhle domů a řeknu, víš co, starý, od teďka budeš místo mě uklízet a budeš taky prát, jo. Taky 14 dní nic nevidím a po 14 dnech mu to nedá, koukám a on uklízí a pere, že jo. A česká feministka říká, no to nic není. Já jsem jednou přišla domů a řekla jsem, starý, víš co, od teďka budeš místo mě uklízet, prát a budeš ještě i vařit, jo. Taky 14 nic nevidím a teď už pomalu trošku začínám vidět na pravý oko, že? Také. Já nevím, jestli se slyšel, jak ten pán přišel k doktorovi se skrvavenou hlavou, měl úplně rozmácenou na cimpr, campr, že? A ten doktor se otá, co se vám stalo? On říkal, no tak představte si, přejelo mi auto, jo. Pak mi ještě přijela motorka. Pak mi ještě přijel autobus, že? Pak mi přijel kůň, pak mi ještě přijela labuť, pak prase a pak on ještě ty hovada ten kolotoč zastavili, že?
1: Hravé léto na Rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Rozhlédli jste se dnes po sluncem zalité Praze? Jistě rozhlédli, kdo by odolal. Slušelo jí to. Po velkém úklidu Praha nově dýchá. Dvory, půdy, sklepy vydali svá tajemství a vydechli si. Ano, máme za sebou ostatně jako každým rokem v tuto dobu železnou neděli. Pozvali jsme proto k nám do studia inženýra Františka Vyrážku ze sběrného podniku Sebranka. Aby nás poinformoval, jak železná neděle v Praze vlastně proběhla. Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: Pardon, podle hlasu a teď vidím i podobou soudru Vyrážkovi, mi silně připomínáte soudra inženýra Dlašku z havarijní údržby. Toho jsem tady zpovídal minule, je nějaká souvislost?
2: To je brácha. My jsme dvojčata.
1: Vy jste bratři dvojčata. Jak to, že se každý jmenujete jinak?
2: My jsme dvojčata, ale každý z nás má jiného otce. Brácha má Dlašku, já mám Vyrážku.
1: Takže jste dvojčata a každý máte jiného tatínka. No pozdravujte maminku.
2: Děkuji, vyřídím.
1: A rozumíte si s bratrem?
2: Tak brácha, když přijde normálně domů za choty, tak umakala omoubený. Neví vlastně, co se v zaměstnání, když chytne, uroně chytne, protože neví, jak to vlastně je.
1: Pardon, co jste říkal?

0: vy mě neslyšíte?
1: Já vás slyším, jenom jsem nerozuměl obsahu.
0: No, říkám, že brácha je stají huhňadlo. Že mu nikdo nerozumí ani slovo.
1: Ne, soudru Vyráško, teď jste nerozuměl vy mě. Já myslím, jestli si s bratrem, soudruhem Dlaškou, rozumíte názorově.
0: No, názorově ano. Vždyť jsme oba vedoucí.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Do řádků tvých řas ti pospátku napíšu ze snů vzkaz. Do všech tvých částí, do peřin.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: Já myslím, že se budeme ptát na věci velmi prosté, všední, každodenní.
2: Tady, prosím.
1: Prosím?
2: No. Vědecky je prokázáno, že teplota země koule se zvyšuje. Jak si to vysvětlujete?
1: No, to je velmi zajímavá otázka. Dokonce bych řekl, velmi složitá otázka. Já, když dovolíte, já bych se napřed napil, protože na takovýhle dotaz člověk potřebuje trošku kuráž. Vy říkáte, že je vědecky dokázáno, že země koule zvyšuje svou teplotu. To je zajímavý. Ovšem já bych byl opatrný s tím, je vědecky dokázáno, protože říkáte země koule, ale jak je to dlouho, co se vědecky vůbec dokazovalo, že země koulí je a že to není země placka. A ti, co to dokazovali, byli téměř upáleni. Ono to s vědeckým dokazováním je velmi ošemetné. No, dneska už víme, že země koule je koule. Dneska máme proto jasné důkazy. To si může každý ověřit. Když vyjdete jedním směrem a přijdete do stejného města v opačným směrem, tak je to důkaz. Druhý důkaz jsou ty snímky, třeba z Apolla, nemyslím divadlo, myslím tu kabínu, z Apolla. A nejmarkantnější důkaz vůbec, že země koule je kulatá, je globus. To si může každý ověřit, že to je jasný úplně. No, já si myslím, že ten, co dneska tvrdí, víte, že teplota země koule se zvyšuje, že by to ještě rád odvolal, jen kdyby mu ukázali páni nástroje, jako Galileo. Ježišmarja. Já bych se nerad stavěl za nějaký názor, který ještě není prosazený. Víte, do toho mě netahejte. Až se to ověří a většina bude pro, prosím, já se rád přidám, teplota se zvyšuje, já to první podepíšu. Kromě toho, ono se řekne, teplota se zvyšuje, ale ta čísla jsou zanedbatelná, vážení diváci. To vážně, to jsou mini čísla. Já jsem nedávno slyšel, mluvil v televizi doktor Ludvík Souček. Výborně, mě se ohromně líbil. To byl báječný televizní projev. A mluvil tam o tom, že jeden z měsíců marzových, nebo martových, obojí je správně, že zvyšuje svou rychlost. A říkal, že za jedno století, o necelou vteřinu, no tak tyhle starosti bych chtěl mít ještě za století. Co se o to vůbec staráme, tohleto? Já vůbec myslím, že zajímat se o tyhle ty abstraktní takový obrovský věci, budoucná, nekonečná, to je jako kdybychom se měli bavit o československé dálnici.
3: Ale o to nejde, pane Holničku, já bych vás rád přerušoval, ale...
1: To je oponent, to jsme tu potřebovali, to jsme čekali, to muselo dojít.
3: Ta otázka zněla totiž jinak.
1: No, počkejte, já myslím, že je dobré mít oponenta. Já myslím, že v těchto hovorech bychom měli mít takového člověka, který by oponoval jaksi ze zásady a mluvil by za ostatní diváky. Tak oponujte, přítel, no, oponujte.
3: Chtěl jsem říct, že ta otázka zněla jinak. Ta otázka zněla, jak si to vysvětluje.
1: No, proč já bych to vysvětloval? Ať to vysvětlí ten, co to prohlašuje. To se to prohlásí snadno něco. Víte, kolik já bych prohlásil věcí, kdybych je nemusel vysvětlovat?
3: Když dovolíte, já bych vás rád upozornil na drobnou nuanci. Otázka zněla, ne jak to vysvětlujete, nebož jak si to vysvětlujete. Víte, jak v tom by tedy...
1: Jako sobě.
3: Ano. Třeba uvedu příklad. No, na příkladu nejlépe. Třeba nějaký politik vykládá, že nás může zachránit pouze nová ekonomická soustava zřízení. No, to tak to vysvětluje.
1: Nám.
3: Ale vysvětluje si to tak, že to může udělat jenom zázrak. Boží zázrak.
1: Ano, v tom... Správně říkáte, že v tom jemná niance
3: ano,
1: je.
3: Postřeh jste to.
1: Ano,
3: jsem rád. No a o to šlo. No. Otázka zní, jak si to vysvětlujete?
1: Jako sám sobě, jako národ sobě, tedy si. No tak já si to buď vysvětlím snadno, nebo vůbec...
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Je zajímavé, jak v přírodě k sobě vždy tíhnou dvojice různého pohlaví. Šneci, ještěrky, blechy, koroptve, jezevci, sloni, hranostajové, polární lišky, sovy, tchoři, veverky, kapři a lidé. Všude je tatínek a maminka, všude jsou námluvy, ostych a dobývání. Bavieru krásně popsal tento úhlavní put všeho tvorstva Alois Jirásek v básni Ze života hmyzu. I jiní spisovatelé neuzavírají se nutkání onomu a popisuje ji tak dovedně, že mráz čtenáři po zádech divě přebíhá a různé představy honí se maně hlavou. Ku příkladu rozněcují představy tito spisovatelé. Šrámek Fráňa, Léto, strana 24 až 25, 121 až 133, Zola Emil, Nana, strana 1 až 330. Ten sprosták, co napsal Decameron, celá kniha, včetně vysvětlivek, Klíčka Benjamin, Divoška Jaja, kapitola 7, strana 124 a 126. V 15 letech jsem měl tyto knihy přečteny až třikrát. Teoreticky jsem byl tedy vzdělán v o něch choulostivých věcech důkladně a zbývalo jen nabít náležité praxe. Nechtěl se mi však získat za mrzký peníz v domech, které se nazývají veřejnými a jimž noha slušného jinocha zdaleka se vyhne. Včas mě varoval otec před těmito úkryty neřesti, které sídlo mají převážně v suterénních prostorách na předměstí, v brlozích, kde čpí pivo a líčidla ohmataných krásek a kde šváb trvale usadil se, aby svou přítomností dokreslil ubohost prostředí. Také jsem nechtěl to kouzlo poznání promrhat v rychlosti v chladných nocích na Petříně, kde, jak jsem slyšel, chlípní důchodci triédrem do křovíček nakukují a zneužívají tak citů nás mladých ke svému povyražení. Na taneční zábavě se mi také dívku schánět nechtělo. V potu rozdychtěných těl a hlučné tančírny nacházel jsem erotiku příliš hrubou. Toužil jsem neustále po lásce čisté jako horský potůček z jara, kdy jeden druhému se odevzdá bez postranních úmyslů a po poznání chlapec i dívka odejdou radostněji do práce, do továren a polí, aby se zítra na večer znovu sešli v seníku opít blíže společnému štěstí. Tak jsem si představoval svou lásku. Ne v mansardě bez příslušenství, kde se děvčata povalují chatrně oblečena rozkošnicky na polštářích a divanech a levným alkoholem lákají chlapce do svých náručí, aby pak gránu hodila do prasátka další minci. Kde však najít ženu čistou, neskaženou, vzdělanou, pracovitou a půvabnou jako květ blatouchu v raní mlze? Mé spolužačky nepřicházejí v úvahu. Jsou již všechny zadány starším pánům, kteřím dárky a voňavky po školníkovi posílají a večer pak za město v autech je vyvážejí do míst, kam mačino oko nedohlédne a cizí bankovka s diskrétním šelestem za punčošku se vsune. O, jak jsou vypočítavé ty naše žákyně. I při písemkách, když nepřipraveny po prohýřené noci loudí o radu, nechávají jakoby náhodou nahlédnout v místa, kde se jejich těla liší od našich chlapeckých rovných. U nás v tělovýchovné jednotě, což je to lepší, ženy dnes vůbec tělocvičení opomíjejí. Ve vzpěračském oddíle, kam jsem se při cestě za láskou přihlásil, Věřte nebo nevěřte, nenašel jsem jedinou cvičenku. A to nehovořím o ragbistech, boxu a zápase řecko-římském, kde člověk ženu také nenajde, protože jsou to sporty cudné a špuritánské, kde výstřihem omámit soupeře nelze. Za to však v plavání, tam je ženami předspáno, že mnohdy dna bazénu nevidíš. Tam nymfy rozprostřely své sítě a více než na precizní tempa kraulu dbají na to, aby tělo bylo co nejméně zakryto, a plavčíka nabádají, aby voda byla vždy průzračná a mužských diváků z dostatek. A atlétika stejná neřest. Při skoku do výšky dívky ukazují všelicos a nazývají to horajnem. Jak jsem záviděl Romeovi Julii, Petrovi Luci, Ruslanovi Ludmilu, Oldřichovi Boženu. Jak jsem záviděl našemu sousedovi sousedku. Jak jsem záviděl všem šťastným dvojicím. Ale čím více nad celým problémem přemýšlím, tím více seznávám, jak je u nás méně a méně Julií, Lucí, Ludmil, Božen a sousede. Onehdy jsem si myslel, že konečně tu pravou mám. Pilná byla, povoláním švadlena, s trochou fantazie i pohledná. Čtení ani psaní jí nečinilo zvláštní obtíže. Ale bohužel otec mi tuto známost rozmluvil. Rozdíl 5 generací se mu zdál trochu velký. Snažil jsem se otce přesvědčit, že večery s ní by nebyly nikdy nudné, že leco zpamatuje. A kdyby si slyšel, otče, horlil jsem vyprávět, jak potkala Švéda na Karlově mostě za 30leté války, sám bys ke krbu přisedl a otázky z historie položil. Tvrdý otec však přesto sňatek nepovolil. Dál tedy hledám svůj ideál a nepospíchám. Věřím, že svou Julii najdu. Dobrý kamarád je prozatím lepší než žena. Vždyť nevyvstekali se dosyta 3 mušketýři. Vinetu s Old Shatterhandem a Kolben s Daňkem. Tak vidíte, do té doby, než najdu žínku sobě rovnou, vystačím si s Karlem.

0: Do what I can, don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Dneska, když člověk otevře noviny, tak pořád tam čte sex, sex, sex. Už děti učte sexu od 6, od 7, od 7 let. To nikdy nebylo za mýho dětství. A taky dneska já myslím, že je to naprosto zbytečný. Ono je to předmětem už taky jednání v parlamentu, ale podívejte, jak třeba takovej otec, který to chce mít za sebou, zavolá 8-letýho kluka a řekne, hele Pepíku, už seš dost starý, tak si musíme promluvit o sexu. A kluk řekne, fajn, tati, co chceš vědět. Takže já myslím, že je to úplně zbytečný. Víte, my to měli daleko těžší, protože ten sex byl vlastně držený pořád pod takovým štoucem takového zvláštního tajemství a to, ale já byl zvídavý, už jako malej kluk jsem chtěl prostě prozkoumat rozdíl mezi holčičkou a chlapečkem, tak jsem to kamufloval různýma takovejma, že jsme si hráli na maminku, na tatínka, na doktora, abych se prostě dostal k meritu věcí. Já to měl taky stížený tím, že jsem z bigotně katolické rodiny a navíc jsem ještě ministroval, teď pořád jsem viděl před očima to 6. přikázání, nesesmilníš, tak jsem se toho šíleně bál. No ale všecko má svůj čas a když jsem pak začal ochotníčit, tak to mě snad bylo 17 let, tak mě vzala do práce taková, asi o 30 let byla starší, ale byla pěkná. A tak to vzala bez příruček prostě. Otevřela mě v okno do světa, že jsem z toho ohluch, oslep, dostal jsem kopřívku, opuch jsem, přišel jsem tvrdý jak pravítko domů, maminka říkala, co je to s tebou, kluku, a já se skácel, no ale stejně i přes tenhle ten jako defekt na začátku jsem v tom pokračoval dál. Je to nádherné, víte, žena, volala mě nedávno jedna redaktorka, jak se na to koukám, kdyby se obnovil svátek žen, mezinárodní svátek, já pám, to by mělo být, protože to přece nevymysleli komunisti. A my pořád hrneme se do Ameriky a tam to tenkrát vzniklo. Já si myslím, ženský jsou u mě Johanky z Arku. Podívejte, my jsme třeba po generálce, když jsme měli takovou vyčerpání,

0: vyhrávající generálku s Alfredem Radokem, tak člověk přišel domů a skácel se a žínka ho obskakovala. Když to kolegyně ty měly doma rodiny a museli přijít a nastal druhý zemén. Takže ženský si zasluhou, já bych je slavil každý měsíc, když ne každý den, aby ty chlapi aspoň jednou za měsíc přinesli domů tu kytičku. No ale žena to je u mě cítoslovce, žena to je zaklínadlo, žena je to moc radosti, někdy je to moc starosti, žena to je něco ohromného, někdy je to něco ohromně protivného. Žena to zní hrdě. Kdybychom si dali tu práci a vrátili se zpátky do historie, tak bychom našli spousty příkladů, kdy žena obloudila korunované hlavy hrabata, knížata, hvězdopravce, lékaře, právníky, lepiče plagátu, pekaře, truhláře a někdy docela obyčejného chlapa. A nedejme vůbec nic na to, že neznámý filozof neznámého věku, kdy si napsal, že kam nemůže čert, tam nastrčí starší ženu.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vítám vás v kulturním domě národního podniku Špuntana. Jsem rád, že to tam znáte. Špuntaři svérázným způsobem oslavují své pracovní výsledky. Pořádají takový hezký maškarní rej. A já bych vám rád v krátké rozhlasové reportáži přiblížil tu neopakovatelnou atmosféru, která zde bezesporu v tomto sále panuje. Vybral jsem si k rozhovoru chlapce poměrně nevelké postavy, který je snad převlečený za rogalo. Pojď, chlapče, posaď se k mikrofonu, já si tě vyspovídám. Tak tedy nejprve, jak se jmenuješ, kolik je ti let a kde nám pracuješ?
2: Já jmenuji se Suryo Mario Martinez Juarez Ferdinandu a jest mi 27 roku, ale mohlo být i mě 28, ale byl jsem rok nemocen, poněvadž kousla mě moucha cece sem do ucha a jsem zde v tomto sále jako většina špuntařů proto, aby jsem zde nazbíral zkušenosti, které chci dovesti domů k nám na Honolulu. Aby jsem tyto zkušenosti předal ostatním Honolulanům a aby jsme pak na základě takto zkušenosti mohli vyrábět korkové výrobky, které pak budeme dovažit k vám do Československa.
1: Máš nějakého koníčka?
2: Ano, ano. Jsem vedoucím kroužku u Repsi sama. Kde jsou většinou děvčata. A každý týden pořádáme vylety do širokého, dalekého, překrasného okolí Ústí nad Labem a Lobosic. Kde mě moc líbí se. Poněvadž u nás doma na Honolulu udělá sobka jednou za 100 roku bumbac a trošku šidí vyhočmou díku a páry skárek vali se z vulkánu ven a my celá vesnička stěhujeme se o několik kilometrů dál. Ale zde u vás překrasném okolí Ústí nad Labem a Lovosic každý den jdou různobarevné čmůdíky, jeskry, syra a různé svinstvo valí se na nás ze všech stran a nikdo nikam nestěhuje se.
1: Ty jsi zvyklý na subtropické podnebí. Jak snášíš zdejší naší zimu?
2: Byl jsem velmi mile překvapen, když byl jsem vybrán na zimní výběrovou rekreaci do Krkonoš.
1: Jak se ti v Krkonoších líbilo?
2: Moc líbilo v Krkonoších a ještě moc líbilo v pod Krkonoších.
1: Co nejvíce ti tam líbilo?
2: Krojovaná jídla.
1: Myslíš asi krajová jídla, ne?
2: Ano, ano. Krojovaná jídla.
1: Která ti chutnala?
2: Kulajda a guláš s kůrovcem.
1: Guláš s kůrovce? Proč zrovna guláš s kůrovce?
2: Poněvadž mohli jsem si kdykoliv dojít do lesa a dát ti sám sobě nášup.
1: A co sníh?
2: Sníh jsem nejel, ten byl na mě moc studený.
1: Ne, já myslím, jak na tebe zapůsobil. Jistě jsi se s ním setkal poprvé.
2: Sníh zapůsobil na mě velmi kladně. Velmi kladně. A proto jsem jej nazbíral do krabice od čicího stroje. A poslal jsem jej svému bratřičkovi a svým 14 sestřičkám na Honolulu. Aby se oni tam mohli koulovat kolem sopky.
1: Ještě mi řekni, kde jsi se vlastně naučil tak pěkně hezky česky?
2: Tak pěkně hezky česky jsem se. Naučil jsem se v jazykovém kurzu češtiny v Kocourkově.
1: A kterou větu si uměl nejdřív?
2: Či, či, či, či, či, ty hezká holka, máš čas? Ukážu ty cestu rojem. Mám bony.
1: No, děkuji ti za pěkný, milý a poučný rozhovor. Rád bych chtěl slovo jménem, ale přiznám se, že jsem ho zapomněl. Jakže se jmenuješ?
2: Surio Mario Martinez Juarez Ferdinandu.
1: Hezké jméno, ale neuvěřitelně dlouhé, to si nemohu hned tak zapamatovat. Musíme na to jinak. Jak ti třeba říkala maminka, když jsi byl malinký?
2: Já když byl jsem malinký a moje mámoša mě koupala ve škebli, vždy zpívala mě. Jedna, dvě, Surio Mario Martinez Juarez Ferdinando jde, nese pytel z brouky.
1: No to ti maminka hezky zpívala, ale mě moc nepomohla. Tak ještě jinak, jak ti říkají naše děvčata? A vůbec líbí se ti naše pěkná, hezká, česká, moravská děvčata?
2: Ano, ano, mně moc líbí se naše hezká, česká, pěkná, moravská děvčata. Zejména pak ty vysoké blondinky mě moc líbí, že? Mňam, mňam. Poněvadž u nás doma na Honolulu jsem nazýván čahounem, protože měřím 142,5 cm. A jsem velitel v sopkové armádě pro boj ve vysoké trávě. Ale zde u vás jsem velmi oblíbený, velmi vyhledávaný pro svou milou sympatickou postavičku.
1: No dobře, hezky jsi se vychválil, ale jak ti tedy říkají naše děvčata?
2: Ty bejku.
1: Děkuji. Nejpohodovější.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tato kazeta by měla být vlastně o tom, co během natáčení pořadu Nikdo není dokonalý, co se vlastně na obrazovku nevešlo. Tak taková jedna docela hezká historka, kterou jsem teďka zažil, jsme točili na jednom dvorku s několika romskými obyvateli. A kde, prosím? Nějaký připomínky? A tam přišel takovej starší Rom a otázka zněla, který pták krade. Teď ta rodina se sešla, radila se, protože kradou asi všichni. A já povídám, tak který pták krade? Ten mládenc má, který pták krade? Moment. Teď to jedno dítě říkalo, pstros. Ticho buď. Ticho, Marian, žádný pstros. To druhý dítě, orel. To prostě asi 12 nebo 15 zvířat vyjmenovali, žádný teda ptáků, nikdo. A já povám, podívejte se, tak kdo teda, který pták krade? Pá, člověk. A to je bezvadná rodina, já jsem s nima navázal takový kontakty, oni tam bydlejí vedle ve vesnici. Když jsme přijeli se Šimkem z Ameriky, tak on mě potkal, ten Marián se jmenuje ten kluk, a povídá, ahoj Jirku, ty jsi byl tady v Americe, viď? Já povám, no. Byl jsi v New Yorku? Já povám, no. Tak to jsi musel vidět mýho bráchu. Takový vyšší, silnější, černý, modrým saku. To byla taky docela dobrá otázka. Potkali jsme nějakou slečnu. Otázka byla, kdo je to kurtizána? Ta holka se zamyslela, povídá, také kurtizána, jo? Kurtizána, to je taky kurva. Akorát s tím rozdílem, že to nedělá za prachy, ale protože jich to děsně baví.

nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity.

zapomenem na to, co bylo před náma, je nový den. Zas vyjde slunce až tam, kde budem jen ty a já ruky.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Třeba Zdeněk Marada. Mnozí z vás, mladší, si ho už třeba nepamatují, ale Zdeněk Marada, my jsme říkali Zdena Marada, pač to byl barňák jak Polino, jo. Ten byl osobním šoférem Zdenka Pospíšila a řídil mu Tatraplán, jo. A to nebyl jen tak ledajaký borec, jo. To byl Kořeň, který normálně byl juniorský mistr republiky v boxu, jo. Každý si ho bál, takže Zdena ho měl jako záštitu, jo. A my jsme s tím Zdenkem teda zažívali neuvěřitelné věci a krásné věci s Zdenkem Maradou, protože on třeba jednou, když jsme jeli na zájezd v jeho autu, který se jmenoval Barkas, to byla značka taková, jo, tak on jak řídil, tak típal cigarety do deky, kterou měl přikrytej motor. Jo, my jsme mu říkali, Zdenku, nedělej to, to chytne jednou, to auto bude hořet, věř tomu. Ale nebude, každá jeho věta začínala slovem čo vole, jo. Říkala, čo vole, co by to hořelo, ne, jako, jaké fire, jo, a tipnul další cigaretu. My jsme sjížděli z kopce k Jihlavě a on najednou říká, čo vole šaltrpáka. Já se dívám a on drží tu řadící páku v ruce. Říkám, co blbneš, člověče, tak zabrzdí, to nende, čo vole. Tak jsme sjeli samospádem z toho kopce až dolů do takového pole, tam jsme zastavili, odsud jsme to dotlačili do vesnice, tam on nějakýho kováře zmermomocnil, jeli do kovárny, tam to spravili, dovezli to zpátky do toho, on si zakouřil, ještě típnul jednu cigaretu a vrátil se s náma zpátky do takové restaurace, kde jsme večeřili a čekali jsme, až bude odjezd a najednou do té restaurace vběhnul takovej dědek a je to auto venku. My říkali, to je naše. Hoří. My jsme vyběhli ven, protože to auto bylo v plamenech, no. Ten Zdenal Marada nehnul ani brvou, šel k nejbližší telefonní budce, která tam byla, vytočil číslo do Brna nějakému kamarádovi, až tam jsme teprve pochopili, že to nebylo jeho, a řekl jenom, čo vole, barik je zrušený. On se živil nejrůznějšíma způsobama. On třeba prodával párky na brněnském veletrhu, protože tam se prodává lecos. A on, když jedna paní si koupila páreček, tak se vrátila a řekla, promiňte, pane, ale ten párek je zelený. A on říká, madam, to je pistáciové.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Někdy jsem daleko, pak blíž. Někdy jsme rub a líc.

Hledáte práci, která dává smysl? Lidl ve Velké Bíteši hledá právě vás. Nabízíme různé úvazky pro prodavače pokladní. Zveme vás na náš náborový den v pondělí 13. července od 11 do 16 hodin v prodejně Velká Bíteš. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.

0: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Hledáte práci, která dává smysl? Lidl ve Velké Bíteši hledá právě vás. Nabízíme různé úvazky pro prodavače pokladní. Zveme vás na náš náborový den v pondělí 13. července od 11 do 16 hodin v prodejně Velká Bíteš. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezkou neděli. Chystá se rozšíření okruhu profesionálních zdravotníků na letních táborech a dalších akcích pro děti. Nově by dozor mohli dělat třeba i lékárníci nebo dětské sestry. Návrh zítra projedná vláda. Právě na táborech děti utrpí polovinu úrazů ze všech celoročních zájmových aktivit.
0: Co se děje v kraji?
1: Srážka vlaku s autem včera zastavila provoz na trati mezi Batelovem a Kostelcem u Jihlavy. Řidič osobního vozu při nehodě utrpěl naštěstí jen lehká zranění a sanitka ho odvezla do nemocnice. Počet obětí dvou zemětřesení, která v červnu zasáhla Venezuelu, přesáhl hranici 4000. Informoval o tom předseda venezuelského parlamentu Rodriguez. Podle jeho vyjádření ze včerejšího večera zemřelo nejméně 4333 lidí a dalších 16740 bylo zraněno.
0: Sport.
1: Tenistka Linda Nosková porazila ve Wimbledonu v historicky prvním českém grandslamovém finále Krajanku Karolínu Muchovou 6-2, 5-7 a 6-3 a získala premiérový titul z turnajů Velké čtyřky. Nasazená devítka Nosková zvítězila nad turnajovou desítkou Muchovou za 2 hodiny a 27 minut.
0: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Krásné ráno vám, dámy a pánové, z Rádia Jihlava přeje Fugas. Dneska je neděle, máme 12. července a taky máme před sebou poslední víkendový den. Doufám, že si ho tady společně pořádně užijeme. Jinak ale taky máme lehce po 9. hodině a tak nám začíná další nedělní dopoledne na Rádiu Jihlava. Dneska budu opět servírovat písničky, zajímavosti a zábavu. A tak si třeba řekneme, na co se můžete těšit. Třeba, že ministr Zuna slíbil Babišovi prapor robotů. A taky si řekneme, kdo dneska slaví narozeniny nebo svátek. A bude toho samozřejmě ještě mnohem a mnohem více. Podrobnosti se dozvíte, pokud budete i nadále poslouchat naše vysílání. Přeji vám tedy všem dobrý den, dobrou náladu a dobrý poslech a posílám hned první mix těch největších světových i domácích hitů a přeji vám všem, ať se vám hezky poslouchá.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

Krásnou a pohodovou neděli a ještě krásnější den při poslechu Rádia Jihlava přeje Fugas. Máme dneska 12. července, tak se můžeme podívat, kdo pak nám to dneska slaví svátek. Jsou to Bořek, Bořislav, Bořislava, Borek, Borislav a Borislava. Přejeme tedy všem oslavencům a oslavenkyním všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.

0: jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM a posloucháte nedělní dopolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Dneska je 12. července.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Důležité ulice ve městě Jihlava dostanou nový povrch. Chystá se úprava a oprava průtahu Jihlavou. První práce začnou už zítra, tedy v pondělí 13. července, a to na Hradební a Brněnské ulici v úseku od Znojemské až k nové okružní křižovatce u Helenína.

0: jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM. No a já mám pro vás teď připraveny dvě pranostiky platné pro ten dnešní den. Jedna říká, když má svátek Bořek, každý sedlák oře. Nebo na svatého Bořka bývá často bouřka. Tolik tedy pranostiky pro dnešní den a teď už na rádiu Jihlava další hit za hitem.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Trefíte se?
3: Tak se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Lidl ve Velké Bíteši hledá právě vás. Nabízíme různé úvazky pro prodavače pokladní. Zveme vás na náš náborový den v pondělí 13. července od 11 do 16 hodin v prodejně Velká Bíteš. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.

0: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.
1: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Přeji hezkou neděli. Za uplynulý rok si v Česku změnilo pohlaví v dokladech téměř 1400 lidí. To je podle dat ministerstva vnitra více než za předchozích 9 let dohromady. Počet výrazně vzrostl po 1. červenci 25, kdy pro úřední změnu pohlaví přestala být podmínkou kastrace nebo hormonální léčba. Nově stačí jen potvrzení sexuologa.
2: Jihlava aktuálně.
3: Spolek Nebojte se policie zve seniory a jejich rodiny na 11. ročník braného závodu jihlavských seniorů. Uskuteční se v sobotu 6. září ve sportovním areálu SK Jihlava v Okružní ulici. Prezentace závodníků začne v 9 hodin, samotný závod o hodinu později. Na internetu se objevily vtipné záběry čínského humanoidního robota, jak klečí na ulici a se sepjatými dlaněmi žádá kolemjdoucí o almužnu na pokrytí účtů za dobíjení elektrické energie. Roboti se rychle stávají čím dál rozšířenější součástí čínské společnosti, když jsou stále více nasazováni například v komunitních službách, pohostinství, maloobchodě nebo v zábavním sektoru. Často dokonce suplují i zvířecí mazlíčky.
2: Sport.
3: Mezinárodní federace FIFA nabízí trávník z MetLife Stadium v New Jersey, kde 19. července šampionát vyvrcholí. Prodávat se bude ve 4 kategoriích. Nejlevnější výjde na 9,5 tisíce korun, nejdražší na 63,5 tisíce korun. Očekává se, že prodejem si FIFA vydělá téměř 234 milionů korun. Trávník se bude distribuovat po finále a k dispozici bude pouze v Americe a v Evropě.
2: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
4: Krásné nedělní a pohodové dopoledne vám všem z vln 101.1 FM přeje Fugas, který se těší na to, že i po 10. hodině budeme společně trávit ten nedělní čas ve vlnách 101.1 FM. Jinak samozřejmě, že i v této hodině mám pro vás připraven výběr těch největších světových i domácích hitů a také spoustu zajímavostí. Třeba se mrkneme, co zvláštního se událo kdy právě 12. července. A taky si dáme praktické rady na léto. Více se dozvíte už za malou chvíli z vln 101.1 FM. Tak si na to určitě počkejte a mezi tím vychutnávejte další hity.
2: Rádio Jihlava 101.1.

Posloucháte, dámy a pánové, nedělní dopolední program Rádia Jihlava s Fugasem. Pojďme se teď podívat, co kdy přinesl ten 12. červenec. Tak třeba v roce 1940 vznikla v Duxfordu 310. stíhací peruť. V roce 1952 ministr Josef Jonáš vydal příkaz k zahájení sériové výroby vojenského třítunového speciálu Praga V3S. V roce 1971 byl zahájen provoz na prvním 21-kilometrovém úseku dálnice D1 z Prahy do Mirošovic. V roce 1995 vláda schválila zrušení mzdové regulace. V roce 2002 Vladimír Špidla se stal předsedou nové vlády. V roce 2005 naposledy vzlétly stíhačky MiG-21. V roce 2015 v Číhošti byly pohřbeny ostatky katolického kněze Josefa Toufara, umučeného v roce 1950 STB. V roce 2018 vláda Andreje Babiše získala důvěru poslanecké sněmovny.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Jste dámy a pánové dobře naladěni na 101.1 FM. Tak máme neděli, je 12. července a vy posloucháte dopolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. I dnes nám ale rodili slavní. Třeba bývalý prezident Emil Hácha, zpěvačka Vlasta Průchová, herečka Lenka Termerová, ale taky třeba americký herec Bill Cosby. No a pokud vy dneska slavíte taky narozeniny, tak i vám přejeme všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.
2: Happy birthday to

0: Příjemné nedělní dopoledne přeje Rádio Jihlava a tím pádem také Fugas.
1: Vaše starosti na naši hlavu.
0: Premiér Andrej Babiš mluví v souvislosti s rozvojem armády o praporu robotů. Nejde o humanoidní stroje, jaké byly k vidění třeba ve filmu Já, robot, nýbrž hlavně o drony a dálkově řízená vozidla, která sledují bojiště, prověřují výbušniny, pomáhají s logistikou nebo odvážejí raněné. Česká armáda je přitom využívá už dnes. Budeme nakupovat 3000 dronů. Také mi ministr Zuna slíbil prapor robotů, podobných těm, kteří na Ukrajině porazili ruské vojáky. No, tak slibem neurazíš, že jo?
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert. Skonto nábytek.
3: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Lidl ve Velké Bíteši hledá právě vás. Nabízíme různé úvazky pro prodavače pokladní. Zveme vás na náš náborový den v pondělí 13. července od 11 do 16 hodin v prodejně Velká Bíteš. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní set tří pánských triček Mustang se slevou 20% za 688 korun. Allegro Days jen do 19. července.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Přeji hezký den. Ministr školství Robert Plaga plánuje prodloužit povinné předškolní vzdělávání z 1 na 2 roky. Namísto v 5 letech by se tak děti začaly vzdělávat už o rok dříve. Plaga si od toho slibuje lepší podporu a přípravu dětí ještě před nástupem do základní školy.
2: Jihlava aktuálně.
3: Kraj Vysočina zítra zahájí první etapu opravy průtahu Jihlavou. Uzavírka Hradební a Brněnské ulice ovlivní dopravu MHD i příjezd k City Parku a zoologické zahradě. Spojené státy v noci na dnešek opět zaútočily na Irán. Americké síly zasáhly přesnou municí přibližně 140 iránských vojenských cílů. Další vlnu útoků proti Iránu oznámili Američané po útoku na loď plavící se Hormuzským průlivem. Iránské revoluční gardy dnes oznámili uzavření průlivu až do odvolání.
2: Sport.
3: Fotbalisté Argentiny v posledním čtvrtfinále mistrovství světa v Americe udolali Švýcarsko 3-1 po prodloužení a dál mohou snít o obhajobě zlata. Argentina neprohrála ani osmý vzájemný duel a neporazitelnost na světových šampionátech protáhla na 12 zápasů.
2: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
4: Jste, dámy a pánové, dobře naladění na 101.1 FM a posloucháte dopolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Dneska je 12. července a máme neděli. Máme taky krátce po 11. hodině a tak nás už za chvilku čeká informace o tom, co se děje ve Volkswagenu. Více se dozvíte na 101.1 FM už za malou chvíli. Teď jen popřeji všem pohodový poslech a pošlu za vámi další hity.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rád

0: afterglow. Posloucháte nedělní vysílání Rádia Jihlava. Fugas vám přeje pěkný den.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Německý automobilový koncern Volkswagen po čtvrtečním zasedání dozorčí rady ohlásil drastické omezení modelových řad. Nejenže se očekává masivní propouštění zaměstnanců, ale také výrazné omezení výroby. Postupně bude zúžena modelová nabídka až o 50%. Vedení firmy, jejíž součástí je i česká Škoda Auto, může čelit velkému konfliktu se zaměstnanci. Uvedla to už dříve agentura AFP.

0: Máme neděli, milí posluchači Rádia Jihlava, a to s datem 12. července.
1: Okénko. Do světa zajímavostí.
0: Belgického premiéra Barta de Wevera čekalo po návratu ze středečního summitu NATO v Ankaře překvapení. V zavazadle totiž našel pistoli a ostré náboje. Napsala to agentura Reuters. Hostitel akce, turecký prezident Erdogan, totiž předal všem účastníkům po skončení jednání opravdu nezvyklý dárek. Historický revolver spolu s náboji, což naznačovalo, že nejde jen o dekorativní předmět. Zbraň s monogramem AB dostal i český premiér Andrej Babiš. Chce jí dát na výstavu do Lichtenštejnského paláce.
2: Přitom taková blbost, co?

0: Posloucháte Rádio Jihlava, jeho nedělní dopolední vysílání s Fugasem.
1: Zahrádkářský servis.
0: Zahrady jsou na vrcholu své letní krásy a plní se úrodou. V červenci si každý zaslouží na zahradě trošku odpočinku, kdy se na lavičce v rozkvetlé a plodící oáze potěší z plodu své práce. Najděte si tuto příjemnou chvilku, určitě si ji zasloužíte. Na lavičce totiž přicházejí také nápady. Co ještě vylepšit, velké změny, je ale nejlepší si je zapsat, nakreslit a jejich realizaci pak nechat na podzim. Nyní je čas jen pro drobnější zahradnické práce.
1: Zahrádkářský servis.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupů nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.

Nenávist rozprostřela stín, sluha svůj rozkaz vyplnil a pak zastavil se čas.

0: последний, а свет се точи.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Přeji hezký den. Základní školy budou mít možná znovu jen 8 tříd. Navrhuje to vládní SPD. Podle předsedy hnutí Tomia Okamury by novinka mohla začít platit v roce 2029 a přinést by měla desítky miliard korun. Ministr školství Robert Plaga ale velký přínos v případném rušení 9. tříd nevidí a se změnami zatím prý nepočítá.
2: Co se děje v kraji?
3: Obyvatelům Havlíčkova Brodu se naskytl pohled, který neměli možnost spatřit po několik desetiletí. Čtyřproudý silniční most přes řeku Sázavu téměř dokonale zmizel. Stalo se tak po 44 letech. Během následujícího roku zde vyroste most nový, který unese i těžké náklady pro dostavbu dukovanské elektrárny. Pokud se chystáte na dovolenou do ciziny, pozor na tamní pravidla. Například v Benátkách není dovoleno máchat si volně nohy ve vodě a také krmit holuby na náměstí svatého Marka. Za obojí hrozí vysoké pokuty. Ve Španělsku na řadě míst, včetně Baleárských ostrovů, si lidé nesmí své místo na pláži rezervovat ručníkem. Může se totiž stát, že ho městské služby odnesou a navíc jim dají pokutu.
2: Sport.
3: Cristiano Ronaldo se po hořkém vyřazení z mistrovství světa ocitl pod palbou ostré kritiky. Fanoušci mu vyčítali sebestřednost poté, co prohlásil, že titul z Eura 2016 má pro něj stejnou hodnotu jako pohár pro mistry světa. Legendární Portugalec si to ale nenechal líbit. Na svém Instagramu sdílel fotku, kde připomíná právě svůj úspěch z mistrovství Evropy.
2: Rádio Jihlava.
4: 101.1 FM.
2: Jsme tady s vámi.
5: Krásný den, dámy a pánové, a také dobrou chuť, jestli právě obědváte. Dneska máme 12. července a taky máme pravé poledne. Připomínám, že jste se dobře naladili na vlny 101.1 FM, tedy vlny Rádia Jihlava, a Fogas vám všem přeje pohodový nedělní den. Jinak i během této hodinky si budeme povídat třeba o tom, jaké přivítání se dostalo prezidentskému páru v Karlových Varech. Tak si na podrobnosti určitě počkejte, já přeji všem klidný a pohodový poslech.
2: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba

oheň, ale zima už se blíží od dveří. Tak si na mě když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

0: dát.
1: Posloucháte nedělní program Rádia Jihlava s Fugasem.
0: Neseme dobrou zprávu.
1: Na filmový festival do Karlových Varů dorazil také prezident Petr Pavel společně se svou manželkou Evou a strhla se hotová mela. Ovace a potlesk jejich fanoušků doslova nebrali konce. Jakmile se ve Varech objevil prezidentský páreček, začali kolem jdoucí spontánně tleskat a manželé Pavlovi natáčet na mobilní telefony. Z davu dokonce několikrát zaznělo hlasité hrdina. No a pochvaly se dočkala také první dáma.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Koupou se dva ve vaně, když ona se ptá, vydržíš dlouho pod vodou?
2: Proč se ptáš?
1: Právě se vrátil manžel.

0: Posloucháte nedělní vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. No a protože je neděle, nesmí chybět pohádka. Tak prosím.
1: Pohádky pro každého. Příjemný poslech, milovníci pohádek. Pohodlně se usaďte a poslechněte si společně s ostatními posluchači následující pohádku.
2: No tak to je teda paráda, to se teda máš čím chlubit, takovýhle vysvědčení. Tomuhle ty říkáš vysvědčení? Hele, kamaráde, já když chodil do školy jako ty, tak jsem vůbec nevěděl, jak taková pětka vypadá.
3: No já vím, tati, proto jsem ti dvě přinesl ukázat.
1: Naslyšenou u další pohádky.
4: Hravé léto

0: Posloucháte nedělní vysílání Rádia Jihlava s Fugasem, no a právě v tuto chvíli na vás čekají čerstvé hudební zprávy.
1: Zatra, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
0: Když se zpěvačka Bonnie Tyler v červnu po téměř dvou měsících probudila z umělého spánku, zavládla velká úleva. Nyní ale z portugalské nemocnice přišla zpráva z nejhorších. Její rodina a lékařský tým nyní oznámili, že její úmrtí bylo způsobeno zdravotními komplikacemi, se kterými se v poslední době léčila.
2: Rádio Jihlava.
0: Velmi náročný program a počasí jako na houpačce dalo pořádně zabrat Báře Basikové. Ta na filmovém festivalu v Karlových Varech představuje časovzběrný dokument Heleny Třeštíkové o svém životě. A také tu měla koncert. Na něm ale skolabovala. Dokonce se z pódia ptala, jestli mezi diváky není lékař.
2: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
0: Fanoušci ji znají jako nezastavitelnou královnu popu. Madonna ale nyní poprvé otevřeně promluvila o chvílích, kdy doslova bojovala o svůj život a ocitla se v kómatu. Zpěvačka přiznala, že v roce 2023 byla její situace kritická. Kvůli selhání plic a ledvin skončila v nemocnici v kómatu a její rodina se obávala nejhoršího.
1: Zatra, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jeho české plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert, dle srovnání k 1.7.

0: Hledáte práci, která dává smysl? Lidl ve Velké Bíteši hledá právě vás. Nabízíme různé úvazky pro prodavače pokladní. Zveme vás na náš náborový den v pondělí 13. července od 11 do 16 hodin v prodejně Velká Bíteš. Více na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
1: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
2: Přeji hezkou neděli. Chystá se rozšíření okruhu profesionálních zdravotníků na letních táborech a dalších akcích pro děti. Nově by dozor mohli dělat třeba i lékárníci nebo dětské sestry. Návrh zítra projedná vláda. Právě na táborech děti utrpí polovinu úrazů ze všech celoročních zájmových aktivit.
1: Co se děje v kraji?
2: Srážka vlaku s autem včera zastavila provoz na trati mezi Batelovem a Kostelcem u Jihlavy. Řidič osobního vozu při nehodě utrpěl naštěstí jen lehká zranění a sanitka ho odvezla do nemocnice. Počet obětí dvou zemětřesení, která v červnu zasáhla Venezuelu, přesáhl hranici 4000. Informoval o tom předseda venezuelského parlamentu Rodriguez. Podle jeho vyjádření ze včerejšího večera zemřelo nejméně 4333 lidí a dalších 16740 bylo zraněno.
1: Sport.
2: Tenistka Linda Nosková porazila ve Wimbledonu v historicky prvním českém grandslamovém finále Krajanku Karolínu Muchovou 6-2, 5-7 a 6-3 a získala premiérový titul z turnajů Velké čtyřky. Nasazená devítka Nosková zvítězila nad turnajovou desítkou Muchovou za 2 hodiny a 27 minut.
1: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
3: Posledních 60 minut s Fugasem na rádiu Jihlava je před námi, stále je neděle 12. července a vy se kromě skvělých hitů v této hodince můžete těšit třeba na informaci o tom, že Jennifer Lopez dorazila do Paříže, ale podprsenku nechala doma. Tak si na podrobnosti určitě počkejte a já přeji všem pohodovou neděli a posílám další hit za hitem.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Jste, dámy a pánové, dobře naladěni, a to na vlny 101.1 FM. Jennifer Lopez, která co nevidět oslaví své 57. narozeniny, opět dokázala, že módní pravidla bere spíše jako inspiraci než jako závazek. I když sebou na pařížský Fashion Week přivezla hned několik kufrů plných luxusních outfitů, jednu věc zřejmě zapomněla doma. Podprsenku. Tu totiž zjevně nenosí.
1: Všim si si, kolik těch našich holek chodí bez podprsenky.
2: Všim.
1: To je skamoda, lidi.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tati, proč prší? No tak, aby rozkvetly květiny, aby země dala úrodu. No chápu, ale proč teda prší na asfalt?

Posloucháte rádio Jihlava, dámy a pánové, dneska máme 12. července a my se na toto datum teď půjdeme podívat do pražského Klementýna. Zatím nejtepleji bylo v tento den v roce 2010, kdy bylo 36,2. Naopak nejstudenější 12. červenec byl v roce 1907, kdy bylo jen 9 stupňů. No a dlouhodobý průměr na tento den, ten je od roku 1961 zapsán pod hodnotou 20,3.

ven, dej si říct. Z paravanu dál stavíš svoje skrýše, plánuješ a buduješ a stejně víš, že dál jen zkoušíš hrát.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
2: Já chci hot dog.
3: Já mám chuť na matcha latte.
4: Taky beru hot dog a klid v autě.
1: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
5: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
6: Trefíte se?
7: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix. Buďte in.

0: Jste dobře naladěni na 101.1 FM, posloucháte nedělní program, Fugas vám přeje hezký den. No ale čas je neúprosný a já už se s vámi musím rozloučit, protože celé nedělní odpoledne vám velmi milou společnost bude dělat moje kolegyně Katka. Nicméně já se na vás těším znovu a to už zítra v 11 hodin dopoledne. Do té doby, čau bas Fugas.
1: Rádio Jihlava, 101.1

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti,

bych napsat báseň plnou citu o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe napsat

0: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný syrup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
2: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.
0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Přeji hezkou neděli. Za uplynulý rok si v Česku změnilo pohlaví v dokladech téměř 1400 lidí. To je podle dat ministerstva vnitra více než za předchozích 9 let dohromady. Počet výrazně vzrostl po 1. červenci 25, kdy pro úřední změnu pohlaví přestala být podmínkou kastrace nebo hormonální léčba. Nově stačí jen potvrzení sexuologa.
3: Jihlava aktuálně.
4: Spolek Nebojte se policie zve seniory a jejich rodiny na 11. ročník braného závodu jihlavských seniorů. Uskuteční se v sobotu 6. září ve sportovním areálu SK Jihlava v Okružní ulici. Prezentace závodníků začne v 9 hodin, samotný závod o hodinu později. Na internetu se objevily vtipné záběry čínského humanoidního robota, jak klečí na ulici a se sepjatými dlaněmi žádá kolem jdoucí o almužnu na pokrytí účtů za dobíjení elektrické energie. Roboti se rychle stávají čím dál rozšířenější součástí čínské společnosti, když jsou stále více nasazováni například v komunitních službách, po hostinství, maloobchodě nebo v zábavním sektoru. Často dokonce suplují i zvířecí mazlíčky.
3: Sport.
4: Mezinárodní federace FIFA nabízí trávník z MetLife Stadium v New Jersey, kde 19. července šampionát vyvrcholí. Prodávat se bude ve 4 kategoriích. Nejlevnější výjde na 9,5 tisíce korun, nejdražší na 63,5 tisíce korun. Očekává se, že prodejem si FIFA vydělá téměř 234 milionů korun. Trávník se bude distribuovat po finále a k dispozici bude pouze v Americe a v Evropě.
3: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
5: Hezké odpoledne z Rádia Jihlava, zdraví Katka. Víme, že kraj Vysočina zahajuje opravu průtahu Jihlavou. Buďte s námi, mám podrobnosti.
3: 101.1 FM. Vaše jednička z Česka.

Pěkné odpoledne, díky, že ladíte Rádio Jihlava. Teď k tomu, co jsem naznačila. Kraj Vysočina zahajuje opravu průtahu Jihlavou. Od pondělka bude uzavřena Hradební a Brněnská ulice, a to v úseku od Znojemské kolem City Parku přes Brněnský most a křižovatku s Kosovskou ulicí až ke vjezdu do zoologické zahrady. Uzavírka bude platit pro veškerý provoz i MHD. Pěším místem projdou s opatrností podle aktuální situace. První etapa potrvá přibližně 2 až 3 týdny podle postupu stavby. Následně na ní naváže další etapa směrem k okružní. Tolik novinky z našeho města, teď další hit za hitem Rádia Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ptá se lékař pacienta. A vyskytla se někdy u vás v rodině nějaká duševní porucha? No, bohužel dvakrát. Poprvé, když chtěla manželka spáchat sebevraždu, a podruhé, když jsem jí v tom chtěl zabránit.

Na rádiu Jihlava před námi další hity a tak víc o tom, že Jemnice nad Třebíčskou pokračuje v opravě interiéru neoklasicistní hrobky rodu Palavičíny. Další informace za chvíli.

smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a ví. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

0: Hezké odpoledne, těší nás, že ladíte rádio Jihlava. Jemnice na Třebíčsku pokračuje v opravě interiéru neoklasicistní hrobky rodu Palavičíny. Letošní práce vyjdou asi na 3 miliony. K úplnému dokončení opravy unikátního mauzolea chybí dokončit okolí oltáře a opravit mramorové sarkofágy, kde se počítá s náklady okolo 2 milionů. Po opravě bude hrobka vzdálená asi 3,5 kilometru od města, přístupná turistům. Takové jsou novinky z našeho kraje, teď další hit za hitem rádia Jihlava.
1: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

naši fontána, to bude na pořád.

Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava. Shine bright like a diamond.

0: či schová sa pod vankúše v tom jedinom mieste v byte. Tam sa nám darí v našej intimite.
1: Rádio Jihlava 101.

0: Hledáte práci, která dává smysl? Lidl ve Velké Bíteši hledá právě vás. Nabízíme různé úvazky pro prodavače pokladní. Zveme vás na náš náborový den v pondělí 13. července od 11 do 16 hodin v prodejně Velká Bíteš. Více na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Přeji hezký den. Ministr školství Robert Plaga plánuje prodloužit povinné předškolní vzdělávání z 1 na 2 roky. Namísto v 5 letech by se tak děti začaly vzdělávat už o rok dříve. Plaga si od toho slibuje lepší podporu a přípravu dětí ještě před nástupem do základní školy.
5: Jihlava aktuálně.
6: Kraj Vysočina zítra zahájí první etapu opravy průtahu Jihlavou. Uzavírka Hradební a Brněnské ulice ovlivní dopravu MHD i příjezd k City Parku a zoologické zahradě. Spojené státy v noci na dnešek opět zaútočily na Irán. Americké síly zasáhly přesnou municí přibližně 140 iránských vojenských cílů. Další vlnu útoků proti Iránu oznámili Američané po útoku na loď plavící se Hormuzským průlivem. Iránské revoluční gardy dnes oznámili uzavření průlivu až do odvolání.
5: Sport.
6: Fotbalisté Argentiny v posledním čtvrtfinále mistrovství světa v Americe udolali Švýcarsko 3-1 po prodloužení a dál mohou snít o obhajobě zlata. Argentina neprohrála ani 8. vzájemný duel a neporazitelnost na světových šampionátech protáhla na 12 zápasů.
5: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
7: Vyladíte Rádio Jihlava a Katka vám přeje pohodový den. V lesoparku Libohaj v Poličce začalo město budovat pietní místo připomínající bývalé popraviště. Víc informací za momentík.
5: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českým...

Hezké odpoledne, jsme rádi, že ladíte Rádio Jihlava také dnes. V lesoparku Libohaj v Poličce začalo město budovat pietní místo připomínající bývalé popraviště. Práce chce radnice dokončit v září a veřejnost tam uvítat v říjnu. Jedná se o první etapu úpravy přírodní lokality. Teď ale z Rádia Jihlava další hit za hitem, mějte krásný den.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Říká blondýnka kamarádce, ten můj mě opravdu miluje. No, třeba se chce s tebou jenom vyspat. Kdepak, na vyspání se mi nemusí kupovat čokoláda.

0: Ladíte rádio Jihlava, Katka vás zdraví. Víme, že v Jihlavě se mohou lidé podívat k nově upravenému ústí historické šachty svatého Jiří. Další podrobnosti přidám za chvíli.
1: Hravé léto.

0: Pěkné odpoledne, díky, že ladíte rádio Jihlava. V Jihlavě se mohou lidé podívat k nově upravenému ústí historické šachty svatého Jiří pod vrchem Rudný. Sestoupí k němu po kovových schodech. Při úpravách místa byla zprůchodněna a o třetinu na skoro 30 metrů prodloužena odvodňovací štola. V její původní části jsou vidět i vysekané výklenky pro uložení hornických lampiček. Do štoly se zájemci kvůli bezpečnosti dostanou jen při komentovaných prohlídkách. Teď ale zpátky k hitům rádia Jihlava. Mějte pohodový den.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
2: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. Obchod@radiojihlava.cz

0: Hledáte práci, která dává smysl? Lidl ve Velké Bíteši hledá právě vás. Nabízíme různé úvazky pro prodavače pokladní. Zveme vás na náš náborový den v pondělí 13. července od 11 do 16 hodin v prodejně Velká Bíteš. Více na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
1: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
2: Přeji hezký den. Základní školy budou mít možná znovu jen 8 tříd. Navrhuje to vládní SPD. Podle předsedy hnutí Tomia Okamory by novinka mohla začít platit v roce 2029 a přinést by měla desítky miliard korun. Ministr školství Robert Plaga ale velký přínos v případném rušení devátých tříd nevidí a se změnami zatím prý nepočítá.
1: Co se děje v kraji?
2: Obyvatelům Havlíčkova Brodu se naskytl pohled, který neměli možnost spatřit po několik desetiletí. Čtyřproudý silniční most přes řeku Sázavu téměř dokonale zmizel. Stalo se tak po 44 letech. Během následujícího roku zde vyroste most nový, který unese i těžké náklady pro dostavbu dukovanské elektrárny. Pokud se chystáte na dovolenou do ciziny, pozor na tamní pravidla. Například v Benátkách není dovoleno máchat si volně nohy ve vodě a také krmit holuby na náměstí svatého Marka. Za obojí hrozí vysoké pokuty. Ve Španělsku na řadě míst, včetně Baleárských ostrovů, si lidé nesmí své místo na pláži rezervovat ručníkem. Může se totiž stát, že ho městské služby odnesou a navíc jim dají pokutu.
1: Sport.
2: Cristiano Ronaldo se po hořkém vyřazení z mistrovství světa ocitl pod palbou ostré kritiky. Fanoušci mu vyčítali sebestřednost poté, co prohlásil, že titul z Eura 2016 má pro něj stejnou hodnotu jako pohár pro mistry světa. Legendární Portugalec si to ale nenechal líbit. Na svém Instagramu sdílel fotku, kde připomíná právě svůj úspěch z mistrovství Evropy.
1: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
3: Ladíte Rádio Jihlava, Katka vám přeje pohodovou neděli. Rekreační rybník Rosnička u Srita v Zřímě bude sloužit ke koupání až příští rok. Další informace za chvíli.
1: Rádio Jihlava 101.1 FM.

Pěkné odpoledne, těší nás, že ladíte rádio Jihlava. Rekreační rybník Rosnička u Svitav zřejmě bude sloužit ke koupání až příští rok. Město ho v předchozím roce nechalo odbahnit, aby zlepšilo čistotu vody, neboť v něm hygienici v létě kvůli rozšíření vodních mikroorganismů často zakazovali koupání. Na letošní sezonu se ale rybník kvůli charakteru počasí nepodaří napustit. Teď pro vás další hit za hitem rádia Jihlava. Mějte pohodu.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Syn gangstra se ptá otce: tati, co je to etika? No, to je při obchodování ta nejdůležitější věc. Drogový dealer ode mě kupuje 100 gramů heroinu a platí 100 dolarovou bankovkou. A když odchází, všimnu si, že mi dal dvě slepené 100 dolarovky. A tehdy začíná etika. Mám to říct šéfovi, nebo ne?

0: Odpoledne jste s Rádiem Jihlava, Katka vás zdraví, moc nás to těší, že jste s námi. Protialkoholní stanice v Jihlavě přijala v červnu 153 lidí. Je to letos nejvyšší počet za jeden měsíc, víc informací přidám za pár minut.
1: Rádio Jihlava.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Lidl ve Velké Býteši hledá právě vás. Nabízíme různé úvazky pro prodavače pokladní. Zveme vás na náš náborový den v pondělí 13. července od 11 do 16 hodin v prodejně Velká Býteš. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.

odpoledne. Jsme rádi, že ladíte rádio Jihlava taky o víkendu. Protialkoholní stanice v Jihlavě přijala v červnu 153 lidí, letos nejvyšší počet za jeden měsíc. Za první půl rok v ní střízlivělo 845 lidí, loni za celý rok 1662. Nejvytíženější měsíc letošního roku jen potvrzuje celkově stoupající tendenci počtu zadržených. Stanice s 11 lůžky je v provozu nepřetržitě. Teď ale zpátky k hitům rádia Jihlava. Mějte krásnou neděli.

0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný syrup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Přeji hezkou neděli. Chystá se rozšíření okruhu profesionálních zdravotníků na letních táborech a dalších akcích pro děti. Nově by dozor mohli dělat třeba i lékárníci nebo dětské sestry. Návrh zítra projedná vláda. Právě na táborech děti utrpí polovinu úrazů ze všech celoročních zájmových aktivit.
2: Co se děje v kraji?
3: Srážka vlaku s autem včera zastavila provoz na trati mezi Batelovem a Kostelcem u Jihlavy. Řidič osobního vozu při nehodě utrpěl naštěstí jen lehká zranění a sanitka ho odvezla do nemocnice. Počet obětí dvou zemětřesení, která v červnu zasáhla Venezuelu, přesáhl hranici 4000. Informoval o tom předseda venezuelského parlamentu Rodriguez. Podle jeho vyjádření ze včerejšího večera zemřelo nejméně 4333 lidí a další 16740 bylo zraněno.
2: Sport.
3: Tenistka Linda Nosková porazila ve Wimbledonu v historicky prvním českém grandslamovém finále Krajanku Karolínu Muchovou 6-2, 5-7 a 6-3 a získala premiérový titul z turnajů Velké čtyřky. Nasazená devítka Nosková zvítězila nad turnajovou desítkou Muchovou za 2 hodiny a 27 minut.
2: Rádio Jihlava.
4: 101.1 FM.
2: Jsme tady s vámi.
5: Hezké odpoledne z Rádia Jihlava, zdraví Katka. Víme, že kraj Vysočina zahajuje opravu průtahu Jihlavou. Buďte s námi, mám podrobnosti.
2: 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity.

Pěkné odpoledne, díky, že ladíte Rádio Jihlava. Teď k tomu, co jsem naznačila. Kraj Vysočina zahajuje opravu průtahu Jihlavou. Od pondělka bude uzavřena Hradební a Brněnská ulice, a to v úseku od Znojemské kolem City Parku přes Brněnský most a křižovatku s Kosovskou ulicí až ke vjezdu do zoologické zahrady. Uzavírka bude platit pro veškerý provoz i MHD. Pěším místem projdou s opatrností podle aktuální situace. První etapa potrvá přibližně 2 až 3 týdny podle postupu stavby. Následně na ní naváže další etapa směrem k okružní. Tolik novinky z našeho města, teď další hit za hitem Rádia Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: I řekl Bůh lidem, milujte se a množte se. Číňanům to řekl třikrát.

0: Na rádiu Jihlava před námi další hity a tak víc o tom, že Jemnice nad Třebíčskou pokračuje v opravě interiéru neoklasicistní hrobky rodu Palavičíny. Další informace za chvíli.
1: Hravé léto na rádiu Jihlava.

0: pokračuje v opravě interiéru neoklasicistní hrobky rodu Palavicini. Letošní práce vyjdou asi na 3 miliony. K úplnému dokončení opravy unikátního mauzolea chybí dokončit okolí oltáře a opravit mramorové sarkofágy, kde se počítá s náklady okolo 2 milionů. Po opravě bude hrobka vzdálená asi 3,5 kilometru od města, přístupná turistům. Takové jsou novinky z našeho kraje, teď další hit za hitem, Rádia Jihlava.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Lidl ve Velké Bíteši hledá právě vás. Nabízíme různé úvazky pro prodavače pokladní. Zveme vás na náš náborový den v pondělí 13. července od 11 do 16 hodin v prodejně Velká Bíteš. Více na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Máš obchodního ducha a chceš být sám sobě šéfem? Hledáme posilu do obchodního týmu Rádia Jihlava a nabízíme provizi 30% z každého obchodu. Že to zní až moc dobře? Pošli životopis na obchod@radiojihlava.cz a přesvědč se. obchod@radiojihlava.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Přeji hezkou neděli. Za uplynulý rok si v Česku změnilo pohlaví v dokladech téměř 1400 lidí. To je podle dat ministerstva vnitra více než za předchozích 9 let dohromady. Počet výrazně vzrostl po 1. červenci 25, kdy pro úřední změnu pohlaví přestala být podmínkou kastrace nebo hormonální léčba. Nově stačí jen potvrzení sexuologa.
2: Jihlava aktuálně.
3: Spolek Nebojte se policie zve seniory a jejich rodiny na 11. ročník braného závodu jihlavských seniorů. Uskuteční se v sobotu 6. září ve sportovním areálu SK Jihlava v Okružní ulici. Prezentace závodníků začne v 9 hodin, samotný závod o hodinu později. Na internetu se objevily vtipné záběry čínského humanoidního robota, jak klečí na ulici a se sepjatými dlaněmi žádá kolem jdoucí o almužnu na pokrytí účtů za dobíjení elektrické energie. Roboti se rychle stávají čím dál rozšířenější součástí čínské společnosti, když jsou stále více nasazováni například v komunitních službách, po hostinství, maloobchodě nebo v zábavním sektoru. Často dokonce suplují i zvířecí mazlíčky.
2: Sport.
3: Mezinárodní federace FIFA nabízí trávník z MetLife Stadium v New Jersey, kde 19. července šampionát vyvrcholí. Prodávat se bude ve 4 kategoriích. Nejlevnější výjde na 9,5 tisíce korun, nejdražší na 63,5 tisíce korun. Očekává se, že prodejem si FIFA vydělá téměř 234 milionů korun. Trávník se bude distribuovat po finále a k dispozici bude pouze v Americe a v Evropě.
2: Rádio Jihlava
4: 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
5: Vyladíte Rádio Jihlava a Katka vám přeje pohodový den. V lesoparku Libohaj v Poličce začalo město budovat pietní místo připomínající bývalé popraviště. Víc informací za momentík.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
6: Rádio.

Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Hezké odpoledne, jsme rádi, že ladíte Rádio Jihlava také dnes. V lesoparku Libohaj v Poličce začalo město budovat pietní místo připomínající bývalé popraviště. Práce chce radnice dokončit v září a veřejnost tam uvítat v říjnu. Jedná se o první etapu úpravy přírodní lokality. Teď ale

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přijďte k nám někdy s manželkou na návštěvu. Bohužel nemůžeme. Děkuju, to je od vás milé.
0: Znáte nějaký vtip? Pošlete nám ho. Produkce@radiojihlava.cz.

0: Ladíte rádio Jihlava, Katka vás zdraví. Víme, že v Jihlavě se mohou lidé podívat k nově upravenému ústí historické šachty svatého Jiří. Další podrobnosti přidám za chvíli.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

odpoledne, díky, že ladíte rádio Jihlava. V Jihlavě se mohou lidé podívat k nově upravenému ústí historické šachty svatého Jiří pod vrchem Rudný. Sestoupí k němu po kovových schodech. Při úpravách místa byla zprůchodněna a o třetinu na skoro 30 metrů prodloužena odvodňovací štola. V její původní části jsou vidět i vysekané výklenky pro uložení hornických lampiček. Do štoly se zájemci kvůli bezpečnosti dostanou jen při komentovaných prohlídkách. Teď ale zpátky k hitům rádia Jihlava. Mějte pohodový den. If

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Miláčku, koupil jsi jar?
2: Ne,
1: ale koupil jsem rum. Myslím si, že po litru nám bude neumyté nádobí úplně jedno.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přijďte k nám někdy s manželkou na návštěvu. Bohužel nemůžeme. Děkuju, to je od vás milé.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Jdou dva skialpinisti po horách a najednou jeden z nich se zřítí do průrvy. Druhý přijede k průrvě a volá: "Jsi v pořádku? Jo. Co hlava? Nerozbil jsi si? Ne, dobrý. No a co ruce nebo nohy, nemáš zlomené? Ne, dobrý. No, tak co tam ještě děláš? Pořád padám."

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: To asi víte, že jsou země, kde místo Ježíška naděluje Mikuláš. Teda no oni mu říkají různě v různých
2: Santa
1: zemích.
2: Klaus,
1: Santa Claus naděluje taky, no. A ten... Děda Mráz naděluje zase jinde, jo.
2: No.
1: Nikolaus, jo.
2: No,
1: a ve Francii svatý Noel, Père Noel, Père otec Noel, Noel ano. No a tento má namáhavý teda, jako většina těch Mikulášů zahraničních, on musí s tou nadílkou komínem. No, komínem, představte si. A to mají, Francouzi mají takovou anekdotu, jak ten Père Noel takhle tím komínem a krbem vyleze do takového krásného budoáru, jo. A tam leží na kanapi nebo na čem krásná spící mladá dívka úplně nahá.
2: Yeah.
1: No ten kouká, ten otec Noel, že? Od hlavy k patě jí teda rekognoskuje a povídá si v duchu. Tak teď mám dvě možnosti. Buď přestanu být svatý, a nebo se tím komínem nedostanu zpátky.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
3: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

co chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám, a jdu rychle.

spousta očí se teď na nás dívá. Hlavou se mi honí deskriptíva. Asi se mě venku v tichu zeptá, jestli bych jí počul svoje skripta. Tak to máš teda holka pěknej smůlok, jsou v nich řešení domácích úloh. A přece nechtěla bys připravit.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Už jsem vám povídal ten vtip o tom nahluchlým, jak přišel k ušaři. A ten ušař mu povídá, pijete?
2: No a ten dotyčný povídá, a co máte dobrýho, pane doktore? To už jste mi povídal.
1: Já to neznám.
2: No tak.
1: Jsem to zapomněl možná, no. Víte, ale já vám chtěl říct jiné. Já jsem vám chtěl říct, jak taky ten ušař povídá, pijete?
2: Jo.
1: A ten pacient na to, no tak já si přihnu rád, pane doktore. A ten odborník povídá, tak nepijte a budete slyšet.
2: Jo.
1: A ten pacient povídá, to se na to vykašlu, pane doktore, máš to, co piju, je daleko lepší, než to, co bych mohl slyšet.
2: Mně se tady zdá přinejmenším nevkusný dělat si legraci z nedoslýchavých. Zejména, ano. Když vy sám jste hluchej.
1: Jak, prosím?
2: Jak ta bílá kopřiva, hluchavka.
1: To je nevkusný, no. Tohle, to je nevkusný. Já na tom nejsem náhodou tak nejhůř. Připouštím, že můj sluch není prvotřídní kvality, ale furt ještě slyším něco, co chci. Já jsem byl tuhle zrovna taky u ušaře, tedy a narvaná čekárna, otevřeli se dveře ordinace a sestra povídá další, prosím. Já vletěl do dveří a ona povídá, pardon, jste na řadě? Já povídám, ne, sestro, nejsem, ale jsem jediný, který vás slyšel.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Náš tatínek, na rozdíl ode mě, maminka taky nekouřila, pochopitelně, tenkrát to nebylo ve zvyku. Nebo tajně, že ženský kouřili ve stodole, pak byly požáry tenkrát. Požáru. Ale tatínek náš naznačil jemně mamince, že to je jeho den. Den sovy. Tatínek řekl, andělko, dej mi něco malinkýho k večeři, já jdu k Johanovi, jemu to nějak špatně kape. Maminka neřekla půl slova. A když se tatínek vracel, tatínek se vracel velice brzo, pať se to tak nějak rozkapalo tam, nebo co. No to, tak maminka ho zahlídla a šla mu z cesty, protože věděla, že když je chlapic, no to je nemá žádný smysl s ním jíst nějaký psychologický testy. No. Naštejnek byl velice snadno identifikovatelný i v meze. On šel takhle. Tvrdý jako veka. A maminka dala příkazy. Řekla rychle. Laďa mu bude otevřít. Mařín, ty odestel v kuchyni, pač to nestavu teď dnes s maminkou spávat nesmí. Pač to by nás bylo čít dál víc furt. Řekla, a Laďa až ho přivede, tak ho mírně podrazí, lida mu sundá boty a Mařka ho přijdu si duchnou a pak přijdu já. Jsem tatínkovi otevřel dveře, ne, že by to neuměl, on nám jednou do kuchyně přišel s futrama. Takhle tam přišel junák, ty ponkajzni už byly uvolněny nějaký. A tak jsem otevřel, tatínek řekl, hodnej, dostaneš kolo, já jsem měl 7 bicyklů slíbených za první. Ano. No a uvedl jsem tatínka do kuchyně, tam si ho mírně podrazil, tatínek spadl na posteli, tam už jsem dávala boty, Mařka ho dusila. Aha. Tatínek, co to je za hru, co to se mnou děti provádí, to tohle. A můj tatínek byl vášnivý zpěvák. Ten by tě miloval nade všecko. Tatínek dovedl na člověku ocenit nejvíc hlas, když krásně zpíval. A tatínek byl ještě jakový organizátor. On nás viděl víc pohromadě, tak nám rozdával hlasy hned. A s jednou, i 12. hlas jsem jednou obdržel. První, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, šestý a tak dále. A tatínek řekl, první, druhý, třetí, čtvrtý, hej, Sobotěnka! A zhebnul. A to, že přestal zpívat, bylo znamení pro maminku. Ta přišla, podívala se, je správně zakrytý, protože se byl picnutý a byl to tatínek a byl to živitel. A nechala si to oproti míženě na ráno. Ono už stačilo, že tatínek zjistil, že se probudil v kuchyni, tak hned věděl, o co běží. Nasadil takový probrovinilej výraz, jak věrný džurbas. A po mamince, která už kmitala kolem plotny, tak koukal a maminka jakože vzduch. Ale to jí vůbec nebránilo, aby tatínkovi nedala do velkého hrnku na kafe, ten vývar ho vězit, paž takhle se mohli picnout někde chlapi jenom ze soboty na neděli, paž v sobotu se ještě dělalo, že jo? Tak jsme měli vždycky hovězí polívku, dala mu malou lžičku, paž oproti mý ženě měla představivost. Dovedla si představit, tak tatínek tam má po včerejšku poleptaný ty trubky všechno. Tatínek nabíral pěkně a srkal, až to stíčelo, ale porád tu maminku sledoval tím pohledem. Pochopitelně, když to bylo v letě a měli jsme bramborovku, tak maminka kvůli tomu, že tatínek se picnul, neběžela koupit 4 kg hovězí. To maminka normálně spařila, petržel a osolila.
0: Hravé léto na rádiu Jihlava.

Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: I'm Vláďa. I'm mechanic. Jako automechanic. Zlatý český ručičky. Golden Czech hände. OK? Nothing problem. Very nice. Very nice, beautiful. Fakt. Jako, že máš very nice eyes. Nice pencil of eyes. Hele, Čekoslovakia is very nice country, jo. Hele, máš tady beer, the best of beer here. Hokej, the best, number one. Králik, ne? A vy, hele, vy máte Jeminem, Peltonen, Hulmiho Ukulen. Big joke. Ty vole. You know Abba. Abba is from z toho, z Skandinávie, že jo? I love music very much. Very. Hele, sleduj, jo. You looking. I doing everything. Repráky here, dráty here. Kazeťák hýr, jo? Hej, bacha. Neslapte, jak pár? Hele. Hele, jo? Za ruka? Hele. I'm going, I'm playing. Špinavá, špinavá. Špinavá krásná holka. A mě na kolena dostala. Teď na mě blbě kouká. A to je zakázaný, jo? To je dobrý, ne?
2: Jak to pereš?
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

Ježiš Maria, já pořád tady mám, oni ještě lidi mě furt píšou, aby řekli židovský vtipy, tak já můžu říct dva, no, dva, tři. To je totiž krásný židovský slovo je chucpe, že chucpe. A to já jsem se ptal, jako co to znamená, a oni říkají, chucpe je drzost. A já jsem se ptal jedno souvěrce, jaký je rozdíl teda mezi drzostí a chucpem? A on říká, podívej se, když přijdeš domů a tvoje žena je v posteli, v tvý posteli, s tím nejlepším kamarádem, jo, tak to je drzost. Ale když ti řekne, aspoň vidíš, jak se to má dělat, tak to je chucpe. To se vám líbilo, jo? Bohatý, velmi bohatý žid někde v kavárně potkal svého neúspěšného chudého kamaráda. Říkal, přijď se ke mně někdy podívat, co takhle ve čtvrtek, přijď ke mně. No, chodí zámeček tady kousek od... Tak ve čtvrtek už tam od jedné hodiny stojí ten chudejček a ten na něj samozřejmě zapomněl, ten tam stojí, rozumíš, přešlapuje před tím, že... A najednou přijede ten Packard a ten bohatý říká, Ježišmarja, kon tamhle stojí, čekám, já ho to zapomněl, no nevadí. Vyleze z auta šofer, protože dveře zacvakne to všechno, zajede s autem dovnitř, říká, pojď, já ti to pokážu, všechno, co tady mám. Tak se podívej, tak tadyhle je vrátnice, že jo, tady neprojde nikdo, ani myš, když nechci. Říká, tadyhle mám golfový hřiště, jo, tady mám tenisový hřiště, tady mám plavecký bazén, teďka přecházíme k mým stájím, tady mám pět plnokrevníků, polokrevníky a tadyhle mám zelinářský zahrady, tam jsou takový lidi, kteří mě čerstvou zeleně, že teďka přicházíme do traktu mýho osobního traktu, tady mám knihovnu, že mám pátský sál, mám kuřárnu, že mám pracovnu. Jde dál, říká, no teďka přicházíme do traktu mé ženy, že jo, tak má tady vlastní parfumery, tady má tělocvičnu, tohle to jde dál, do prvního patra, říká, tak tady má moje žena ložnici, že jo, otevře dveře, v posteli Sára a na ní ten šofér, jo, nohy ke stropu, říká, no tak to je moje žena, no a ten chlap, tak to jsem já. Je, potom je ještě ten krátký, jak se vrátí Silberstein domů a podvezme moje telegram. Říká, ježišmar, ještě telegram, no to já jsem unavený, chci spát. Vytáhne telegram, odeuřil a ten říká, tvoje Sára zemřela včera ve Vídni. Sklapne telegram, položil na noční stole, říká, to bude ráno leknutíčko.

0: ahora llevo The Fire, llevo The Echo y ahora co ti našle, háčku daj.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Hlásíme se vám z nádražní restaurace třetí cenové skupiny ve Frýdku Mísku. Frýdek Místek prožívá dnes svůj obrovský den. Jeho nádraží bylo vybráno v Ženevě jako dějiště významné události. Ano, v těchto dnech zde probíhá celosvětové sympózium nazvané Vlaková souprava pro třetí tisíciletí. Depo září čistotou, lavičky čerstvě natřeny, za okny květiny, na světelné tabuli svítí Frýdek a do zítřka prý bude svítit i Místek. Škoda jen, že se nepodařila rekonstrukce druhé koleje a vlaky staví v polích. Ale díky pochopení místního JZD, které pohotově přistavilo válníky a traktory, nemusí zahraniční účastníci sympózia šlapa do kongresové stodoly pěšky. Jednoho z nich, který je členem železničářské delegace až z Tokia, jsem si pozval do studia. Ne, já neumím japonsky, ale dověděl jsem se, že pan Yakabushi Kawasaki studoval u nás v Ostravě školu železniční a dopravní. Tak tedy, jak vzpomínáte na léta strávená u nás, pane Kawasaki?
3: Yasu Kawasaki s krátkým měkkým.

0: Systém vašich železnic mi učaroval, ale během studia jsem ho nepochopil. Proto jsem zůstal u vás v Československu na praxi. Vyfasoval jsem červenuče pici, pišťalku a 8 roků jsem robil mašinfiru na trati Fridek Mistek, Moravská Třebova, a pokud bylo dost uhla, i dále.
1: Pane Kawasaki, vy jste si prý u nás dokonce našel nevěstu.
0: Ano, v kurvine jedna.
1: A kde přímo jste se s paní seznámili?
0: Moja Marcela robila na nadraží v bufetovém stanku, který stal šikmo v rohu, takže jsem ji měl neustále na očích. Potom jsem ji vylakal do ubytovni, že jí ukážu svoju sbírku kalkulaček a na svatého Jakabuši byly zasnuby.
1: A svatba byla u nás v Československu nebo u vás v Japonsku?
0: Na potvoru u nás v Japonsku.
1: Proč na potvoru? Byly snad nějaké problémy?
0: Problémy byly, bo moja Marcela má 8 sester a 5 nevlastních bratrů a každé z děcek má jiného tatu. Marcela plakala, bo se do letadla nevešla maringotka a lochneska.
1: A nyní žijete v Tokiu?
0: Ne v Tokiu nežijeme, žijeme přímo pod Fujiyamu. Bo moja tchýňa Jaruna je velmi spokojená, bo ji Fujiyama připomíná vysoké pece v kurvine jedna.
1: Pane Kawasaki, děti máte?
0: Ano, děti máme. 2 malé Japonci. Jožina a Laďu.
1: A chlapci jsou po vás nebo po manželce?
0: Napůl. Jedno oko šikme. Druhé po Marcele. Tež šikme.
1: Kde pracujete?
0: Celá naše familie robíme na vlakové soupravě Hikari na trati Shinkansenu Osaka Tokio. Já robím mašinfiru a Marcela s chlapcemi ovládli bufetový vagon. Postupně vytlačili japonskou národní kuchyň a začali prodávat krátké ostravské klobasy za dlouhé peníze. V současné době zavedli novinku, cikánské kuře na prašcích.
1: Takže si asi nežijete špatně.
0: To v žádném případku. Životní standard naší familie se zvyší tím, bo moja Marcela vymyslela vybírat v podmořském tunelu mezi ostrovy Honšu a Kjušu podmořskou přirážku. Takže se Japoncem rozšířili panenky do českých parametrů.
1: Jak trávíte svůj volný čas, pane Kawasaki, vy a celá vaše rodina?
0: Synci Jožina Laďa jsou tak vyžrati, že se věnují národnímu sportu sumo. Moja Marcela se přihlásila do kurzu na gejšu. Má ohromné výsledky. Ohromné výsledky. Japonský učitel tvrdí, že moja Marcela to už někdy v životě musela robit. Tchyňu Jarunu, která do všeho klape zobakem, jsme přihlásili do leteckého kružku kamikadze. Já osobně vedu jazykový kutek češtiny v Tokiu. Robota mě velmi baví, bo jsou tam sám a mám klid.
1: No, vraťme se k vaší profesi, pane Kawasaki. Japonské železnice se prý vyznačují naprostou přesností. Je tomu tak?
0: Bylo tomu tak. Naša familie urobila v japonské dopravě určitou revoluci. To, že jsem studoval v Československu, se prostě nedá zapomenout. Když jsem poprvé přijel z vlakovou supravu Hikari o 3 hodiny později, bo Marcele zvyhli pražce a kuřata sa nemohli dogrilovat. Šéf vlakového dispečingu pan Yoko Suzuki chtěl spáchat harakiri. Vytrhl jsem mu samurajský meč a řekl jsem mu: kurňa, pane Suzuki, však jsme lidé, nejsme žádné stroje. Často z Marcelu vzpomínáme na zlatý Fridek Mistek, kde hodina sem, hodina tam a nic se neděje.
1: Pane Kawasaki, jaký je zásadní rozdíl mezi železniční dopravou u nás v Československu a železniční dopravou u vás v Japonsku?
0: Když v Japonsku se vlak opozdí o minutu, jsou všichni nervózni a železnice vrací cestujícím jízdné. U vás se klidně stane, že vlak nepřijede vůbec. Železnice nevrátí nikému nic, ale lidé se vrací domů. Prostě žádné nervy. Kurňa, zítra je taky den.
1: Závěrem bych se vás chtěl zeptat, pane Kawasaki, proč myslíte, že světové sympózium vlaková souprava pro 3. tisíciletí se koná právě u nás, v Československu?
0: Bo svět se od vás musí mnoho učit. Přesnost v dopravě je nuda. Japonská přesnost ničí ducha. Váš systém železniční dopravy je ve své improvizaci dokonalý. Nutí lidi mysleť. Cestující v půdu sebe zachoví, je nucený podumať, jak se kam dostanu, kde přespím, kde seženu co k jídlu k píti, kde mi co kdo ukradne, jestli nezmrznu na vece, jestli na mě v kupe nečíhá blecha, jestli nějaký sudruh nezapomněl včas přehodit i vyhybku,

0: kdo mě v tunelu přivede do jiného stavu, ale hlavně, jestli nezůstanu sám v polich v odpojeném vagonu.
1: Pane Kawasaki, já vám moc a moc děkuji za krásná slova uznání pro československou železniční dopravu. Děkuji vám za rozhovor, za návštěvu ve studiu improvizovaném. Oplátkou chci vám nabídnout, když už máte možnost hovořit do československé televize, a to dokonce na prvním ze všech dvou programů. Nechcete vzkázat něco svým bývalým spolužákům, železničářům v Ostravě?
0: Po svých zkušenostech se svoju tkyňu Jarunu bych vzkazal všem železničařům v Ostravě toto. Každé ráno v paneláku majzni tkyňu po čumaku.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak s kým jste se dohodl?
2: Jak to s kým? Já se koupu sám od sebe.
1: Ale tu výměnu bytu, s kým jste dohodl?
2: Jo tak, tak to je nějaké zrno zječný.
1: Zrno zječný?
2: Jo.
1: A proč on chce prý zječný?
2: On prý byl zvyklý na žitnou.
1: Tak vy se přestěhujete do Ječní, že jo?
2: Co bych dělal, co bych se stěhoval do Ječní? Tam přijde ten kurník z hostivaře.
1: Co? No snad nechcete stěhovat drůbežárnu do centra Prahy.
2: Jakou drůbežárnu?
1: Vy říkáte kurník.
2: A kurník šopa. On není drůbežárna. On je slaboproudej mechanik. Franta Kurník. Vidí v hostivaři, tam má pokoj kuchyň. Tam si vaří, v hostivaři.
1: Tak a vy se budete stěhovat do hostivaři.
2: Ježiš, já žasnu, odkud máte tyhle drby. Tam přijde nějaké lahvička z Český Třebový.
1: Tak ono je to čtyřsměna.
2: Jo, s jistým Vratislavem Poušteckým z Chocně.
1: Počkejte, já už ztrácím přehled.
2: No, to nevadí, já tady mám s sebou mapu republiky.
1: Zeměpis já ovládá. Tak ten Pouštěcký se chce stěhovat k vám.
2: Dejte pokoj, o tom jsme nemluvili. Že bys si to rozmyslel?
1: Ale ne, já se ptám. No tak co je s ním?
2: Jo, z Pouštěcké? No. Ale takhle, helejte, Pouštěcké vdává dceru.
1: Aha, a ta dcera?
2: No, ta dcera je vlastně nevlastní. Ona je z jeho třetího manželství, jeho druhý ženy. Z první republiky. Jo, jo, to byl živel, pane, to byl živel. Ta se ráda vdávala. No. To víte, to je marný. To no. Si nepište tohle.
1: No, ta s kým si chce měnit byt?
2: Jo, ten Pouštěcký. No přece s tím tydlitátem z Olomouce. Ten, co se stěhuje do Žiliny.
1: Ježíš.
2: Je jeho švagr.
1: Aha, tak dobře. Hlaskujte mi to.
2: Š jako špindíra, V jako opice a jako amidor, G jako bagr.
1: Co jako?
2: Bagr, nebo kde se pivo vaří?
1: Jo, kde? Ale no, vy hláskujete toho švagra.
2: No, ty to je jeho švagr, na mou
1: důležit. No, ale mě zajímá jméno.
2: Toho Šnekvencla?
1: No.
2: To já nevím, ale on je tajemník na MNV.
1: No dobře, tak ten se píše.
2: No.
1: No co je přehlasovaný, no?
2: Já nevím, ale já myslím, že vždycky on se píše, co je odhlasovaný.
1: Posekněte, povinnosti tajemníka MNV jsou mi dobře známy,
2: no. Tak to jste jeden z mála, pane, to jste jeden z mála.
1: Tak kam se stěhuje ten ze Žiliny?
2: Ten ze Žiliny, ten se stěhuje do Rimavské Soboty. A v neděli.
1: To je ten od švagra.
2: Ne, ten je od pošty.
1: A stěhuje se do Prahy.
2: Ne, do Černý Pryčope. No,
1: člověče, to je úplnej drak na chostnu.
2: Depak, to je nějaký nádi hází Imre.
1: Imre?
2: Hej, Imre.
1: No, a ten se stěhuje na Kamčatku.
2: Proč?
1: No já nevím, já se směju.
2: Vy se nesmíjete.
1: Nesměju.
2: Čemu?
1: No, že se stěhuje na Kamčatku.
2: Kde to je?
1: Počkejte, já tady nemám mapu východní polokoule, aby vám to
2: počkejte,
1: ukázal.
2: Počkejte, a není to nějaký omyl?
1: No ovšem, pane, to jen tak, ironii.
2: No jo, já se v těch nových republikách tak nevyznám.
0: To 101.1 FM, Rádio Jihlava, vaše jednička s českým

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Byl jsem ve Francii na mistrovství světa, tam jsem zažil úžasný zážitek. Já jsem šel, představte si, ve městě, který se jmenuje Montpellier, šel jsem po ulici a tam seděl dědek a pil pastis v hospodě. A já se tak na něj dívám, říkám, Herko, to je chlap, já ho znám od někud, ale nevím odkud. A pak mě to docvaklo. To byl monsieur Michel Galabru, ten, co hraje velitele četníku ze Saint-Tropez, z Louis de Funès. Říkám, to snad není pravda. Tak jsem šel k němu a teď mi to nedal. Já jsem říkal, já musím aspoň pozdravit. Říkám, bonjour, monsieur Galabru. A on, bonjour, tam seděl sám, jo, byl pocintaný od toho pastisu a no, takový. To dla mě, to tak přišlo neskutečně, že se s ním vidím, jo. A on řekl, asi je vůbec, jestli vy vůli. Tak jsem si sedl vedle něj a představil jsem se, řekl, že jsem herec. Oh, vous êtes acteur, oh, très bien. Comment s'appelle? Říkám, Miroslav. A on říkal, Miroslav, asi je. Tak jsme si začali vyprávět a já jsem říkal, že je to báječně, že ho tady máme všichni rádi a kolem chodili lidi a klepali mu na rameno a on podepisoval se a on říká, co děláte dneska večer? A víš, co budeme si týkat, já jsem Michel, ty seš Miroslav, tak si budeme týkat. Říkám, to nejde, ale co by to nešlo? Tak jsme si začali týkat s Michelem, 72-letým fenomenálním, pro mě skvělým hercem. A on říká, večer tady hraju divadlo. Říkám, to je skvělý, tak já se přijdu podívat, jestli můžu, já mám dneska večer volno, přijď. Říkám, kde to je, to bys nenašel, kde bydlíš, říkám, v tomhle hotelu, já pro tebe přijedu v 8:30. No. V 8:30 tam byl přistavený s autem, sedli jsme na auta, přijeli jsme tam, on všem řekl La Place pour monsieur Miroslav, oni mi dělali koridory, já jsem chodil. To se ukláněl na všechny strany. Ten ředitel toho festivalu, to byl festival Théâtre en Jardin v zahradách, krásný léto bylo, tam hráli divadlo a on se mě ptal, ten ředitel toho festivalu, kolik let se znáte s mistrem? Já říkám, asi 30 minut. A on říká, to není pravda, říkám, asi to taky myslím. A po představení mě představil manželku, která obdivuje Čechy a český hudební skladatele a je operní pěvkyně. A pak jsme šli na večeři a po večeři jsme dlouho ještě seděli a on říkal, přijeď na dovolenou a to. No já jsem, můžu vám říct jednu věc, abych tuhle tu kapitolku uzavřel. Vlastně kdykoliv jsem se setkal s nějakou hvězdou, tak vždycky světově proslulou, tak vždycky jsem měl dojem, že jsou to naprosto obyčejní a skromní lidi. Když jsem se na filmovém festivalu v Karlových Varech, abychom necestovali daleko, potkal s Michaelem Douglasem, což je secakramensky proslulá světová superhvězda, tak jsme si sedli a povídali jsme o kdečem a on mě řekl, zítra jedu do Prahy. A říkám, já taky. On říká, tady mám letadlo. A říkám, tady mám auto. A on říká, tak půjdeme na večeři zítra. Já jsem si myslel, že to tak jenom, aby řeč nestála. A on přiletěl do Prahy, zavolal a šli jsme na večeři do malostranské restaurace. Tak jsme tam seděli, večeřeli jsme, dívali jsme se na ty malostranské střechy. On říkal, všechno v té Americe máme, čověče, ale tenhle pohled bych koupil. Já říkám, ten zůstane tady, Michaele. A jedli jsme, jo, a jak tak jíme, tak najednou se zvedla paní, a nastala sláva po Česku, jak já tomu říkám. Přišla k nám, uklonila se, říká, promiňte, prosím vás, pane ředitele, že ruším a já, nezlobte se, jenom tak jako, že obtěžuju, nemohl byste se mi podepsat? Já jsem prostě vyrostl, já jsem se podepsal před tím Douglasem na to, že na ten papír a Michael si zdvořile osušil ubrouskem rty a vzal tušku a ta paní odešla. On nedal na sobě nic znát a jedli jsme dál a přišla druhá, třetí, čtvrtá a pátá a všichni si mě nechali podepsat a jeho si nikdo nevšiml, což bylo logicky, pač koho by napadlo, že tahle superstar sedí na malý straně, vedle donutila. Říkali, někdo tam sedí, no bože, no, ale jako to bylo neuvěřitelný a já jsem se furt podepisoval a on ne. A on mi říká, jsi tady člověk slavnej? A říkám, nestěžuju si. A on... který do té doby dělal, že tam není, tak najednou se začal tak jako zviditelňovat prostě. Začal mávat rukama, přehazovat nohy a teď šel takový Holanďan z toalety a teď ho uviděl a zůstal na něm úplně viset. Teď mu to v té holandské makovici šrotoval a říká, excuse me, are you Mr. Michael Douglas? A on s takovým zadostí učiněním řekl, yes, I am. ten moment nastala sláva světová, protože všichni ti, co tam seděli a do té doby jenom tak jedli a občas si za mnou přišli pro podpis, se najednou zvedli, dostali šílený výraz v obličeji, rozběhli se a zadupali ho do země. Já jsem po něm dojedl večeři a šel jsem domů, už jsem tam neměl co pohledávat.

Tady je to jinak, protože tady, když v Praze probíhal všesokolský sled, tak já jsem vstoupil do vagonu metra, kde jela skladba Ženy a život. Byly holky čtyřicítky, tam měly kužele a teď... Já jsem tam vstoupil a ta jedna říká, podívejte se, kdo nastoupil. Teď se to zavřelo, jo, a já to 18krát s těma holkama jel z koneční na konečnou. A ten průvodčí vždycky na ty koneční přišel a říká, nechcete si už mě vstoupit, jo. A já jsem říkal, já bych šel, ale oni asi nechtějí. A oni říkali, ne, on ještě neviděl tohle.

0: všechny tady celou tu skladbu, já jsem to znal na spaměť, jo. To je sláva po česku, no.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
2: Dneska jsou nad Prahou vidět hvězdy a to se tak často nestává. Počasí stvořený pro dlouhý cesty, zdravím terminál A. S úsměvem jsem dostal padáka v práci, upřímnou závistí praskala kancelář. Budu čas trávit jenom meditací někde v lese a hlavně sám.

co ti zbylo, pošli mi zpátky celé, míň než nic. Modré sklíčko, rozbité vás,

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tady má.
2: Ty už se vracíš, miláčku?
1: Jak to už? No snad akorát, ne?
2: A nebylo ti v tom kině beze mě smutno?
1: Už zase začínáš, už zase začínáš.
2: Ne, pokračuju.
1: No přece viděla jsi pozvánku, miláčku, já přece nemohu za to, že na filmové premiéry platí pozvánka jenom pro jednu osobu.
2: No snad vědí, že jsi ženatý, ne? Nebo to tajíš?
1: No prosím. Tajím, no kdyby si tam každý přivedl manželku, tak musí představit kino, prosím tě.
2: Tak alespoň uznej, že jsou to hulváti.
1: No prosím, jsou to hulváti, ano, neříkám, že ne, ale nemůžeš kvůli tomu nadávat mě.
2: Jo, můžu, jsem tvoje manželka.
1: Maria. Prosím. Miláčku, já ty pozvánky nedistribuju. Kdyby to nepatřilo k mým zaměstnaneckým povinnostem, ani párem koni by mě tam nedostali. Mám toho lízání plátna až po krk.
2: Stálo to vůbec za to?
1: Ano, takovej příběh. Mohu dostat čaj?
2: Se to jmenovalo?
1: Ale ne, jestli já mohu.
2: Jo, dostaneš pikvika, když mi budeš za to vyprávět obsah.
1: Když pro boha tě prosím, jsem unavený. Zajdeš si někdy na to?
2: Sama, veď, no.
1: Sama.
2: Nebo to tak vidíš, že to neuvidíš.
1: Ale třeba to budou dávat v televizi, je to dost špatný, mohli by to tam nasadit brzo.
2: V pondělí se mě v kanceláři zeptají, jaká byla premiéra, a mám snad říct, já nevím. Dostali jsme pozvánku jen pro jednu osobu, zatímco ta druhá čuměla na blikající bedinku doma sama, celou sobotu.
1: No, prosím tě, tak když na tom trváš, můžu ti to říct, prosím, dvěma slovy.
2: Nechci stručný výtah, já chci podrobnosti, tak hezky. Hezky, jak to bylo? Po pořádku, tak ses posadil a začaly reklamy.
1: Ale ty přece na premiérách nejsou.
2: No to je škoda, to vás okrádají.
1: Ten čaj je vařící.
2: No tak aspoň máš čas na vyprávění. Tak co?
1: No, byl to film, který...
2: Opravdu?
1: No tak budeš mluvit ty nebo já.
2: Ty, miláčku, ty.
1: No byl to film, jak bych tak řekl. Víš, na jedné straně byl realistický a na druhé straně jaksi takový neurčitý styl, současný, s jemným přídechem naznačující kamery.
2: Jo, a co děj?
1: Prosím?
2: Děj.
1: Jaký děj?
2: To snad to mělo nějaký děj, nebo ne?
1: Jo, tak děj, ano, samozřejmě, že to mělo děj. Nádherný děj to mělo. Odehrává se to v Maroku,
2: jo.
1: Víš? Představ si sluneční den, dcera majitele benzínové pumpy tankuje benzín do auta obchodníka s ovocem. Je to starší člověk orientálního typu, asi takhle.
2: To děláš hezky.
1: Ano, víš? Jako chlapec ztratil paměť při srážce dvou oslých spřežení.
2: To je strašné.
1: Tak podívej, jestli se ti to nelíbí, tak já nemusím pokračovat.
2: No, pak je to strašně úchvatné. Tak ona čepuje benzín, jo? Hadicí.
1: Jo, a on se ti na ní takhle kouká.
2: Na tu hadici?
1: Ne, na ní.
2: Na co ti filmaři nepřijdou?
1: No a najednou se mu začnou vynořovat obrázky, jako vysokoškolák.
2: No, on je ten prodavač ovoce vysokoškolák.
1: Jo, ale neví o to.
2: Jo, on jako ty, viď?
1: No, prosím, ne, tak...
2: Takovéhle drama by si hned tak nikdo nevymyslel.
1: No, počkej, tu ještě nic není. Hlavní události se odehrávají až v druhé části příběhu.
2: Jo, tak ono to má pokračování.
1: Pokračování a nádherné pokračování. A co ty, miláčku, co pak? Co ty si dělala celý večer?
2: No, seděla jsem u televize, no. To víš, málem jsem usnula. A nic, no, nic.
1: Vůbec nic? A ani nikdo netelefonoval?
2: Jo, to ano, to telefonoval. Hned jak si odešel, volali z filmového klubu, že se dnešní promítání nekoná a že se odkládá na příští středu.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Bratr Simeon nebyl doma. Tu jsem se rozhodl, že ho překvapím. Ukryl jsem se do bílé skříně v kuchyni. Čekám hodinu, Simeon nikde. Čekám dvě, Simeon nikde. Pojednou se na krajinu snesl čarovný podvečer. Vznešené ticho. Nikde ani ptáček nezacvrdlikal, ani větvička nezachroustla, ani slavík nezatloukl, ani šťovík nezakyselil. Vznešené ticho. Z toho ticha mě pojednou začalo mraziti. Pak mě přišečí bratr Simeon z bílé skříně vyndal. Byla to lednička. Jednou bratr Simeon kupoval koně. Soused Fantrlík mu jednoho nabízel řka slovy. Tento kůň je výtečný a vytrvalý běžec. Usedneš-li na něj teď, sijíš ve tři ráno v Praze. Naklonil jsem se k bratrovi a všeptl mu do ucha. Nekupuj toho zvířete. Co bys dělal v Praze tak brzy ráno? Zpětní památky se dotknu jiného bratra Ignáce. Tentoť měl zálibu v hodinkách. Jednou stál před soudem. Soudce mu položil dotaz. Obžalovaný, proč jste ukradl ty hodinky? Bratr Ignác odpověděl. Jdu kolem a všimnu si, že hodinky jdou taky. Tak si povídám, proč bychom nemohli jít spolu. Odsoudili ho nepodmíněně na 4 neděle. To jste hodní, řekl bratr, já stejně nemám ve všední den čas.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: 101.1 FM, Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Dnes ráno malý holub se schoulil u mých dveří, jen tlukot srdce v peří a proti němu svět, svět plný hbitých fretek.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Co se prej stane ženský, když spadne z koně? Prej rozbije si hlavu o noční stolek. Já to teda to vůbec... Intelektuálové jsou tady, rozumíte? Mimochodem, znáte tu hádanku, jaký je rozdíl mezi pedagogem a pedofilem? Pedofil na rozdíl od pedagoga má ty děti upřímně rád, že? Já se přiznám, že jsem nedávno záviděl asi 14-leté dcerce naší sousedky, která byla asi měsíc pod stanem na Slovensku v krásných Vysokých Tatrách, že? A psala na pohlednici domu rodičům: maminko, tatínku, mám se výborně, každý den spím pod stanem a náš 50-letý vedoucí stano se má taky dobře. Proč prej má datel zobák? Prej, aby si nerozmátil ksír o strom, že? Krásnou hádanku jsem slyšel, co to je, když se to vyhodí do vzduchu, tak je to hnědý, a když to spadne na zem, tak je to bagr, že? Prej kinder vajíčko, že? Ještě jednu takovou hezkou dětskou hádanku jsem slyšel na pískovišti, co to je, je to bílej čtvereček, v něm je hnědý kolečko a lítá to po lese. Prej toaletní papír, že? Také. Ta maminka parkem a pláče, jde s malým dítětem a potká nějakého pána, ten pán jí říká: maminko, proč pláčete? Ale potkal jsem nějakého chlapa, ten mi řekl, že mám ošklivý dítě, a on jí říká: prosím vás, tak na to už nemyslete, půjďte, sedeme si na lavičku a dáme si cigáro, tady v opici dáme ořech, že jo? Co je ze sněhurky, když si šáhne na vysoké napětí? Prej popelka, že jo? Nebo jsem slyšel anekdotu, třeba jak jdou dva malomocní školáci do školy, jeden druhému říká: to jsem zvědavej, co nám dneska se odpadne, že? Nebo jsem slyšel ještě, co to je, je to černý a má to čtyři nohy a jednu takovou malou roztomlou ručičku. Prej rottweiler běžící z dětského hřiště.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě.